0: Tady Jiří Lábus, zdravím Radio Tloskov.
1: Příběh 11. Obří kedluben. Tomu, co vám teď chci vyprávět, možná nebudete věřit, ale to je mi jedno. Kdo nevěří, ať tam běží, a kdo věří, ať si to poslechne. Náš zahradník, Radovanův tatínek, vypěstoval tak velký kedluben, jaký on sám v životě neviděl a jaký si nepředstavoval ani v těch nejdivočejších zahradnických snech. Že byl tak nemožně velký, to nebylo jen tím, že ho pěstoval na kompostu, kde je, jak známo, ta nejvýživnější hlína, ale hlavně tím, že ho malý Radovan pravidelně a vydatně zaléval. Nikdy nezapomněl. Ráno mu dal napít a večer taky. Nejdřív, když byl kedluben ještě neduživé tintítko, stačil mu pár kapek, ale jak rostl, chtěl víc a víc a k posledku vám vypil ráno konev a večer konev jako nějaký kůň nebo kráva. A v té době mu tatínek také začal říkat Goliáš, podle jedné písničky od Voskovce a Vericha, ve které se vyskytuje obr toho jména. A teď si představte, že v zahradním městě se měla konat zahradnická výstava. To bychom byli pěkně hloupí, kdybychom tam našeho Goliáše nevystavili, řekl tatínek. To bychom tedy byli, souhlasil Radovan. Zahradník vzal sekeru a odsekal Goliášovi jeho obrovské lupeny a potom společně se synkem tahali pilu, aby mu podřízli jeho dřevnatou nohu. Ale ouha, jen jí dořízli, kedluben žuchnul na zem jako nějaký těžký sud, skulil se z kompostu a valil se rovnou na maminku, která si tu klidně věšila prádlo. Mami, pozor! Zvolal Radovan a pro jistotu si zakryl oči. Když je odkryl, spatřil, že se maminka Šikulka pohotově přidržela šňůry a taky Goliáš jen podjel. Ještě, že chodila do Sokola a že je na takové cviky zvyklá. Potom kedluben bezohledně drcnul do kvikovy boudy a za řinkotu skla se usadil v pařeništi. Z vrátek to sledovala Kateřinka. Je, co to děláte? Ptala se. Zatím dělají škodu, řekla maminka ve vysuši k mém ležmo za rukama. Radovan vyskočil na kedlubního obra a zvolal. Ale zvítězíme na zahradnické výstavě! Kateřinka hned, že by na výstavu taky ráda jela a jestli může být nějak užitečná. A tak všichni společnými silami vytlačili Goliáše na dvoukolák a vyjeli na tu slavnou zahradnickou výstavu. Byla to krásná jízda. Táhl tatínek, Kateřinka s Radovanem se vezli a vzácný exponát přidržovali. Každý, koho potkali, na ten náklad koukal jako blázen. Děti z mateřské školky, které šly na provázku na procházku, zůstaly stát s otevřenými ústy a paní učitelka jim je musela jednomu po druhém zavírat. Jeden pěstitel se také chystal na výstavu. Zrovna vyjížděl ze své zahrádky s trakařem, na kterém měl docela slušný kedluben. Když ale spatřil Goliáše, smutně se na ten svůj výpěsteček podíval a zacouval raději zpátky. Cesta by byla jistě proběhla hladce, kdyby se ve škarpě nepovaloval zlý výrostek Hugo. Jakmile obří kedluben zahlédl, přestal trhat mouchám křidýlka a začal vymýšlet, čím by tak nejlépe uškodil lidem. Brzy na to přišel. Vytrhl z plotu plaňku, nenápadně jí položil přes cestu a posadil se zase do příkopu, jako že jen tak lelkuje. Počkal si rošťák, až se tatínek přiblíží těsně k té překážce a pak řekl, a se bude pršet, podívejte na ty mraky. Kdo by tušil, že v takové obyčejné větě o počasí může být skryta nějaká záludnost? Zahradník se podíval k obloze a to právě neměl dělat. Přehlédl plaňku, kola na ní najela, zarazila se o ní a Goliáš, který to náhlé zastavení nečekal, pokračoval v cestě sám, svalil se z dvoukoláku, div, že tatínka neporazil a protože to tam bylo ke vší smůle ještě z kopce, začal nabírat rychlost. Jediný, komu se to líbilo, byl Hugo. Popadal se smíchy za břicho a hned vykročil k restauraci, aby svůj černý skutek zapil černou koka nebo pepsikolou, podle toho, co budou mít. A Kedluben se valil dál. Najednou byla cesta přehrazena pruhovanou latí a na té lati visela dopravní značka Pozor práce na silnici. Ukázalo se, že Goliášovi jsou dopravní značky úplně lhostejné. Všechno pokácel a zapasoval se do díry, kterou tam právě hloubil svalnatý kopáč. Pro rodiče, kteří nemají rádi slovo zapasoval, že je od původu německé, mohu říci, že se zaklesl. Ale zase z toho nebude tak dobře vidět, že Kedluben zapadl do díry až po pás. Tatínek přiklekl k díře a škvírkou starostlivě zvolal. Haló, pane, jste tam? Z díry se ozvalo. Bohužel, co to mám na zádech, auto? Ne, pane, uklidnil ho zahradník, to je obří Kedluben, vezeme ho na výstavu. A v té chvíli se na tatínka usmálo štěstí. Obával se, že se zavalený muž rozlítí, ale ukázalo se, že svalnatý kopáč je zároveň drobný pěstitel. A díky tomu svému koníčku má pro velkou zeleninu pochopení. Vůbec se nezlobil, že mu Goliáš vlezl na záda, naopak vysunul z díry ruku a řekl, to vám teda blahopřeju, to musí být skutečně macek. Děkuji, řekl tatínek, potřásl je svalnatou rukou, je opravdu velký. A těžký, ozvalo se z díry hekavě. To, jak se pan kopáč ze všech svých velkých sil snažil břemenem pohnout. A dařilo se to, Goliáš se nořil z díry víc a víc a když tatínek s dětmi zatlačil, po dvou třech hejrupech byl venku. V té chvíli však tatínek udělal malou chybu, která se mu nevyplatila. Místo, aby se staral o Kedluben, začal se panu kopáči omlouvat, děkovat mu a potřásat pravicí a tak pro samou slušnost neviděl, že se Goliáš dal znovu do pohybu. Zajímavé bylo, že cestou dělal samé dobré skutky. Nejprve převálcoval asfaltérům živičný koberec, což uvítali, potom se vřítil do zahradní restaurace, kde měli hosté kouly na provaze a snažili se tou koulí pokácet všech 9 kuželek naráz. Goliášovi se to povedlo na první pokus. A co hlavně, když už byl v tom kácení, přidal k těm 9 kuželkám i Huga. Dírou v plotě zahradní restaurace, kterou si sám udělal, zamířil Kedluben rovnou na výstavu. Návštěvníci se zrovna nahrnuli dovnitř a jako poslední se chtěl nahrnout Goliáš, ale byl moc velký a tak zůstal vězet ve dveřích. Dalo by se říci, že tu výstavu zašpuntoval. Mezi výstavními hosty nastal samo sebou zmatek, když tatínek s dětmi doběhl k těm zazátkovaným dveřím. Vysunula se z pravého horního rohu pánská hlava a řekla, jsem předseda zahradnické výstavy, co to má znamenat? A udělal za těmi slovy otazník i vykřičník, aby dal najevo, že se zároveň ptá i protestuje. Tatínek sotva popadaje dech řekl, to je prosím náš obří Kedluben od ruda Goliáš a my ho přihlašujeme na výstavu. Pane, řekl předseda, to není odrůda, to je vrůda. Takový Kedluben nemůže být vystaven, poněvadž se na výstavu nevejde a poněvadž se tu nedá dýchat. Zevnitř se ozývaly souhlasné výkřiky, ale tatínek se nedal. Povídá, takový Kedluben, co se na výstavu ani nevejde, musí dostat první cenu, protože je bez debaty největší. Teď se zase ozvaly pochvalné výkřiky zvenčí a způsoboval je Radovan s Kateřinkou. Výstavní síň se celá rozhučela, jak se tam odborníci i řadoví pěstitelé dohadovali, kdo má vlastně pravdu. Musím se poradit s porotou, řekl předseda a otočil hlavu dovnitř. Poroto, kdo si myslí, že Kedluben, který nám ucpal výstavu, má dostat první cenu? Kudy to jen šlo, tedy všemi třemi s bílými skulinami v rozích se začaly vysunovat paže. Předseda je spočítal a prohlásil. Děkuji, to je jednohlasné. V kategorii Kedlubnů zvítězil Goliáš. A nyní ho odvalíme nebo se udusíme. Venku vyvolala ta zpráva veliké jásání a zevnitř se do toho jásání ozývalo. Hej, rup, jak se tam všichni snažili obří Kedluben odvalit. Ale ať hejrupovali, jak hejrupovali, Goliášem nepohnuli. To tedy nevím, jak vám tu cenu předáme a jak se vůbec dostaneme do svých domovů, vystrčil znovu hlavu předseda, který už se z části nedostatkem kyslíku a z části strachem potil. Ze sousedního kadeřnictví to pozoroval holič Macháček. Vzal mýdlo a štětku a chytře namydlil Goliáše na bocích, kde to nejvíc potřeboval. Teď proklouzne jako malina, mrkl na tatínka optimisticky, ale Kedluben není malina. Ani se nehnul. Z lešení se na tu zácpu dívali tesaři a přišli s pilou, ale sotva do Kedlubnu řízli, Goliáš ji sevřel a už ji nepustil. Teď si asi říkáte, co Radovan? Stojí tam jen tak se založenýma rukama a nemá vůbec žádný nápad? Má, zrovna ho dostal. Přímo naproti zahradnické výstavě se shodou okolností konala výstava drobného hospodářského zvířectva. A protože všichni zájemci byli teď na výstavě zahradnické, nebyla tam ani noha a hlídač tloukl špačky. To neznamená, že by snad ubližoval vystaveným ptákům, to znamená, že klimbal. A toho Radovan s Kateřinkou využili. Otevřeli kotce a pozvali na Kedluben všechny králíky, co tam byly. Víte, jak mají králíci rádi Kedlubny? Strašně. Taky se do Goliáše s chutí pustili. Kateřinka se také vyznamenala. Přivedla z výstavy kozu. Kozy, jak víme, žerou všechno. Kapesníky, rukavice, peníze. Tahle koza se do Kedlubnu dala skutečně s vervou a za chvíli v něm prokousala úplný tunel. Když v něm celá zmizela a vrátila se s předsedou na hřbetě, všichni poznali, že tunel byl proražen. Nejprve vylezla ven porota a pak všichni výstavní hosté. Děti vrátili zvířata na jejich výstavu a konalo se slavnostní předávání diplomu. Tatínek byl celý dojatý, když před ním předseda rozvinul velký obraz Kedlubny s nápisem První cena a když mu všichni blahopřáli. Kdekdo se také ptal, jak je možné, že tak obrovitou plodinu vypěstoval a jak na to šel. A to bylo od tatínka hezké, že si nenechal všechnu slávu pro sebe, ale že poctivě řekl, inu, mám syna a ten ho denně zaléval. Radovan cítil, jako by ho něco příjemně teplého zalilo a řekl si, že to bude asi štěstí. Cestou domů foukal slušný vítr, což bylo dobré, protože mohli ten velký diplom napnout na dvoukoláku jako plachtu na lodi a tatínek nemusel tlačit, jen se přidržoval. To bychom byli pěkně hloupí, kdybychom byli Goliáše nevystavili, volal Radovan. To bychom tedy byli, souhlasil tatínek. I maminka měla z té první ceny radost a řekla, že ten diplom vystaví v předsíni, aby ho měla na očích a připomínal jí ten slavný den. Večer, když vyšla hvězda večernice, která svítí dětem na cestu do postýlek, Radovan brzy usnul, jak byl tou patálí s Goliášem zmožený. Ale ještě než usnul, proběhlo mu pod víčky celé to výstavní dobrodružství. A jak si tak na všechno vzpomínal, ve spánku se usmíval.

se mi snívá, že zas dva cůbky mám a duha zlato hřívá, mě vede zpátky k nám. Zas proletím tou brankou, až k lesu můžu jít.

0: jaká polo 13, stále sem spíš, jaká polo 13, ztracený na dráze, na oběžné dráze, řešící nesnáze.
1: Až moje rybu zdusí ráno, v bludišti vrásek zabloudím, v mramoru

v řečišti stopy smaže bláto. Z mozku se tváře vypaří, potom si řeknem, stálo za to.

Chlapci a děvčata, tady je Vilém Čok a chci vyslat nejkrásnější zdravici a chci zatloskat rádu Tloskov. Bravo a děkuji.

0: Ahoj, tady je Šárka Strachová a moc zdravím všechny posluchače a posluchačky Rádia Tloskov.
1: Fangle stuhy praporečky, diváci v trati, ho, ho, ho, ho. Závodníci jako tečky, peleton strakatý, ho, ho, ho, ho. Ve velkém balíku jsou všichni poskládaní, je to sport pro chlapy. Každý zná taktiku a svoje vlastní plány do dnešní etapy. Jo, když to jde, tak to jde, ale taktika není ještě vše. Jo, když to jde, tak to jde, a když to nejde, tak se musí, jak všechno časem přejde. Hele, koukej tamhle vepředu, nějaký šílenec, jo, ho, ho, ho, ho. Řekl si a teď tím ujedu, no je to jeho věc, ho, ho, ho, ho, ho. V blátě Asai Rajtu cítí se vítězem, do toho, do toho. Přijel až z Kuwaitu, však mi ho převezem, ho, ho, ho, ho, ho. Jo, když to jde, tak to jde, ale pouhá snaha není ještě vše. Jo, když to jde, tak to jde, a když to nejde, tak se musí jet a všechno časem přejde. Tamhle za tím, co se děje, někomu došel dech, ho, ho, ho, ho. V očích stopy bez naděje, životní neúspěch, ho, ho, ho, ho, ho. Dostal se do celku za přístup tréninku a teď mu všichni mizí. Sklame svou manželku, syna i maminku, domov

musí jet a všechno časem přejde. Tamhle borec v žlutém triku každému na ráně, ho, ho, ho, ho, ho. Kolem něho pět maníků určených k ochraně, ho, ho, ho, ho, ho. Mají své pokyny, náskok je 8 vteřin, co kdyby, nedej bože. Lídr je jediný, chraňme ho před soupeři, je to na ostří nože. Jo, když to jde, tak to jde, ale ochrana není ještě vše. Jo, když to jde, tak to jde, a když to nejde, tak se musí jet a všechno časem přejde. Číslo 30 to přechápe, jak se stát vítězem, ho, ho, ho, ho. Kdo je blbý, ať si šlape, chytrý ten se veze, ho, ho, ho, ho. Schovaný za zády těch, co mám před sebou, s nikým se nepracím.

kilometr 125, blíží se prémie, ho, ho, ho, ho. Jeden už se ze sedla zved a sláva a čije, ho, ho, ho, ho. Malý cíl taky cíl, vždy nejde o život, jedeme pro radost. Svůj úkol vyplnil, prémie je ten bod, a to je taky dost. Jo, když to jde, to jde.

brádě borců první borci jdou loket na loket. Ho, ho, ho, ho. Oba favoriti horcí, to bude divoké. Ho, ho, ho, ho. Stadion povstává, poslední zatáčka a oba končí v pádu. Jo, někdy vyhrává, kdo se moc nemačká, ten do

někdy mám dost a někdy míň. Končí se mejdan, dohrává skříň. Někdy se ptám, co jsem vlastně začal.

0: třeba cémaj.
1: Dobrý den, tady je Henrieta Hornáčková, herečka z Městských divadel pražských. Velice zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov.

tu na zemi, pokryté sa zemi. Hlavu má opřenu, obočím o stěnu, nechce se mstít, nechce se mstít. Bezvládnou pravici, složenou v břidlici, sní.

rozkvetlém konopí, lehce ji uchopí, na počest shledání staře nám zabrání, drže ti půst. Levici pod hlavou, obálku špinavou, na konci dopisu, na místo podpisu, otisky úst. Nechej ho spát, ať neví o něčem, nechej ho spát, na prsou s čedičem, dlouho byl nezvěstný.

konci ulice spálené vesnice. Z cihel a ze zdiva tiše se ozývá pískot myší, pískot myší. Usnul tu na zemi, pokryté sazemi, s otvorem ve spánku, volání z křivánku, neuslyší, neuslyší. Nechej ho spát, ať neví o ničem, nechej ho spát na prsou s čeděčem. Dlouho byl nezvěstný, neznámý, pocestný.

Příběh devátý o bláznivém větru. A bylo zase ráno, ale nebylo tak teple jako dřív. Venku foukal vítr ze Strnišť. Tatínek, raní pták, vstával o 6 a měl už za sebou hromadu práce. Maminka nakrmila slepice i psa a upletla 1/4 metru šály a zahradnický chlapeček spal a spal. Ten náš kluk se pro samé spaní ani neožení, řekl tatínek a otevřel okno, aby na toho 7 spáče pustil čerstvý vzduch. A jak to okno otvíral, někdo mu ho vytrhl z rukou. To byl ten vítr ze Strnišť. Tam je ale bláznivý vítr, zavrtěl nad tím hlavou zahradník. To na Radovana zapůsobilo. Bláznivý vítr ještě neviděl. A tak vyskočil z pelíšku, aby o to nepřišel. Ta podívaná stála za to. Všechny stromy rostly nakřivo. Prádlo na šňůře nevyselo, ale vlálo jako prapory. Kouř ze skleníkového komína nestoupal k obloze, ale čoudil si to na stranu. Celý svět mířil vlevo. Radovan nemohl z vědavosti ani dosnídat, jak se do toho větru těšil. Než se najím, tak přestane, strachoval se. Neboj se, řekla maminka, když fouká ze Strnišť, to je kolikrát na celý den. A cože si tak pohvizduje? To píská na posekaná stébla jako na píšťalky, řekla maminka a šoupla mu do pusy poslední kousek buchty s tvarohem. Nevěřili byste, jakou měl vítr sílu. Sotva Radovan vyšel ven, opřel se o něj a šup s ním doleva. Jenže tam zrovna šel tatínek a šel doprava. Smůla byla, že šel pospátku, protože držel na prsou celý vysoký komín z květináčů a nechtěl, aby mu je vítr sfouknul. Když se srazil s Radovanem, zavrávoral, chvíli s komínem balancoval, ale pak se mu komín zlomil a myslím, že takové 3-4 květináče to nepřežili. Tatínku, střepy, budeme mít štěstí, řekl pohotově Radovan. A pak pro jistotu honem mazal prosmetáček a lopatku. Ale k zametání se už nedostal, protože spatřil neuvěřitelný výjev. Kolem plotu spěchala Kateřinka. Spěchala není to pravé slovo, Kateřinka pádila. Ručičky měla před sebou a vypadalo to, jako by jí něco táhlo. Radovan si stoupil na špičky a teď to viděl jasně. Táhla ji nafouknutá silonová taška. Držela ji vší silou za ucha, asi šla s tou taškou do zahradnictví pro zeleninu, ale vítr jí do zahradnictví nepustil a táhl jí kolem vrátek dál a dál. Snad chudinka také něco volala, protože otevírala pusu, jenže vítr ze Strnišť jí ta slova okamžitě sebral a odnesl vlevo. Mezi námi, kdyby byla Kateřinka tu tašku pustila, ona by splaskla a přestala by jí vláčet cestou necestou. To máte jako s papírovým drakem. Ten taky dělá dojem, že má Bůh ví jakou sílu, táhne vás jako zjednaný a když ho přestanete držet, je po síle, zvadne a spadne. Jenže po Kateřince nemůžete chtít, aby tyhle věci věděla, poněvadž je malá a neskušená. Jistě měla především strach, co by bylo doma, kdyby se vrátila bez tašky. A tak se té hnací tašky pevně držela, až zmizela v daleké levé dálce. Mami, tati, Kateřinku unes vítr, vykřikl Radovan a protože to byl kamarád na slovo vzatý, neváhal a blesku rychle vyběhl za ní. To je ale drzost. Jen vyrazil, vítr mu ukradl klobouk. Ale to se přepočítal. Pes Kvik po něm pohotově chňapnul a bylo po krádeži. Hodnej pejsek, zakřičel mu chlapeček zblízka do ucha, aby si vítr náhodou tu pochvalu nepřivlastnil a přitom ho napadlo, že na pátrání po Kateřince by měl vzít Kvika sebou, jelikož Kvik byl mimo jiné také pátrač. Málem bych vám zapomněl říct, a to je důležitá věc, že Kateřinka včera zapomněla v zahradnictví kočárek s panenkou Bětkou, což se teď ukázal jako dobrá zapomnětlivost. Z té panenky teď totiž Kvik krásně nasál Kateřinčinu vůni a hned u vrátek bezvadně chytil stopu. Cestou potkávali občany, kteří se v předkolonu drali proti větrnému proudu. Prosím vás, nepotkali jste holčičku v brýlích? Volal na ně Radovan, ale oni nic neslyšeli. Drželi si čepice a šátky a neodpovídali.
Tak si Radovan dělal prstem kroužky kolem očí, což byly Kateřinčiny brejličky, a tomu občané rozuměli. Přikyvovali, také si dělali kolem očí kroužky a ukazovali za sebe. A tak běželi s větrem v zádech cestou, potom necestou, proběhli živým plotem, potom mrtvým plotem, vyškrabali se na obrovskou hromadu písku a za tou hromadou se zastavili, neboť dál už nemohli, protože dál už byla jen voda, samá voda. A Kateřinka nikde. Aby se tak utopila, pomyslel si Radovan, a při tom pomyšlení se mu sevřelo srdce. Ale pak si všiml jedné podivnosti. Na hladině té velké vody, tam, kam vítr nemohl přes haldu písku dofouknout, se v jednom jediném místě dělaly kroužky. Jakoby z výšky na hladinu něco drobného padalo. Radovan pohlédl vzhůru a spatřil bagr. Měl rameno napřažené nad vodu, na konci toho ramene byla bagrovací lžíce a v té lžíci seděla Kateřinka, až tam jí ten hrozný vítr zavál. A jak plakala, tak se dole na hladině dělala ta kolečka. Radovanovi hned to svírání u srdce polevilo a zvolal: Kateřinko, neplač, nezoufej a nenakláněj se, my tě z toho dostaneme. Jako veverka vyšplhal po bagru až k zasklené kabině a nahlédl dovnitř, ale bylo tam jen prázdné sedátko a spousta pák. Pár kroků za strojem stála maringotka. Tam by mohl bagrista být, napadlo Radovana. Buď se tam ohřívá, nebo tam jí, nebo tam spí. Ale když doběhl až ke schůdkům toho obývacího vozu, spatřil na dveřích visací zámek. To bylo zlé. Znamenalo to, že řidič od bagru už má po směně, že už je doma, klidně si sedí, vypráví rodině, co všechno vybagroval, a vůbec neví, že má na lžíci Kateřinku. Ale nebyl by to Radovan, kdyby nepřišel na nějaký výborný nápad. Kateřinko, neboj! Něco nebojácného si zpívej, my jsme tady co by dub, řekl, a pes Kvik, jako by věděl, co má za lubem, zabral všemi čtyřmi a už táhne chlapečka proti větru. Takže ani neslyšeli, jakou nebojácnou píseň si Kateřinka zpívala. Zaslechli jen začátek a ten byl: Já se vůbec nebojím, ha, ha, ha, nebojím, to bych byla blázen, kdybych se bála, ha, ha, ha. Radovan musel uznat, že to byla píseň proti strachu jako dělaná. Když dorazili k domovu, vítr se utišil. Stromy se napřímily, prádlo na šňůře se uklidnilo a viselo dolů, kouř z komína stoupal nahoru, jak to má být. Maminka si právě dala na dvě židle necky a začala do nich hadicí napouštět vodu. Kde máte Kateřinku? Zeptala se. Na lžíci, řekl zadýchaný Radovan. A než se maminka vzpamatovala, najednou vidí, že voda z hadice teče na zem, necky jsou dnem vzhůru a na malých nožičkách utíkají ke kůlně. Ale maminka poznala podle botíček a ponožek, komu ty nožičky patří. Radované, hned mi vrať ty necky, křikla. Až zachráníme Kateřinku, ozvalo se z kůlny, a hned na to odtud vyrazil Kvik, za ním na řetězu Kateřinčin kočárek, na něm necky a v nich Radovan. A teď vás musím na něco upozornit. Kdykoliv zapřáhnete psa do kočárku, aby vám zavezl necky k vodě, prosím vás, naložte je podélně. Jakmile je dáte na šířku jako Radovan, neprojedete vrátky. Pes projede, kočárek taky projede, ale necky se zarazí o sloupky a žuchnou na zem. A když v nich budete sedět, žuchnou i s vámi, jako teď s Radovanem. Bylo to legrační, to ano, ale zdrželo to záchranné práce. To máte přivolat psa s kočárkem zpátky, znovu ty necky naložit, znovu do nich vlézt, ale tentokrát je Radovan umístil správně a tak šťastně prosvištěli živým i mrtvým plotem až k jezírku. A tam pes Kvik záchranné práce velice urychlil. Jelikož se mu nechtělo do vody, na samém břehu nečekaně unul vpravo. A síla, která se jmenuje setrvačnost, si řekla, to je něco pro mě, a šoupla ty necky s Radovanem na palubě rovnou na hladinu. Kateřinka přestala zpívat nebojácnou píseň
a nadšeně na záchranáře mávala. Radovan pádloval oběma rukama a za chvilku byl pod lžící. Seskoč, Kateřinko! Kateřinka se na lžíci postavila, rozhoupala se ke skoku, ale místo, aby skočila, ustrašeně si zase sedla. Radovaný chtěl přemlouvat přemlouvacími slovy jako neboj se a nic se ti nemůže stát a nebuď sráb, ale nepřemlouval jí, protože dostal skvělý nápad. Kateřinko, taška, řekl a oběma rukama si udělal nad hlavou půlkruh. Kateřinka poznala, že to znamená padák. Roztřepla svou silonou tašku, která jí vlastně do toho neštěstí dostala, přidržela si ji nad hlavou a skočila. Taška se nadmula a holčička se volně snesla do necek, jako se snáší chmíří z pampelišky. Umíte si jistě představit, jak silně Radovanovi děkovala. Chtěla mu dokonce dát pusu, ale to bylo velice nebezpečné, protože když se k němu přiblížila, plavidlo se ošklivě naklonilo a tak zahradnický chlapeček velice rozumně řekl, ať si to líbání nechá, až budou v suchu. A jak tak vesele pluli ke břehu, najednou slyšeli: haló, proč neskusíte velrybu? Vy, kteří jste si až doteďka říkali, jak je to možné, že tu dneska neřádí zlý výrostek Hugo? Už si to přestaňte říkat, poněvadž Hugo sedí na břehu. Radovan přestal pádlovat a zeptal se, jakou velrybu? Když se vytáhne ten kolík, stane se z necek velryba, to je vyzkoušený, řekl Hugo. Radovan se zamyšleně podíval na kolík, který trčel ze dna lodi. Kateřinka mu sice šeptala, aby na Huga nedal, protože je to lhář všemi mastmi mazaný. Ale Radovan byl na velrybu zvědavý. Sáhnul na kolík a pro jistotu se ještě zeptal, a co když se nám velryba nebude líbit? Tak ten kolík zase zastrčíte, to je vyzkoušený, řekl Hugo. A tak Radovan zavyklal kolíkem a vytáhlo. Vytryskl gejzír vody. Hugo se na břehu popadal za břicho a volal, přesně tak to dělá velryba. Obě děti v neckách se pokoušely s velrybou skoncovat, ale kolíku se nechtělo zpátky do díry a v neckách přibývalo vody a začaly se potápět. Kvik nemá vodu v lásce, ale když jde o všechno, tak do ní skočí láska neláska. Radovan se chytil jeho řetězu a volal, plav, Kviku, plav, ty náš pejsku zlatej. A Kvik tomu rozuměl, poněvadž byl na ten povel zvyklý. Když pan zahradník chtěl, aby pes přestal rejdit v záhonech, také mu říkal, plav, Kviku, plav. Ale ty náš pejsku zlatej neříkal. Sotva ten obětavý pes dovlekl děti ke břehu, vrhl se neohroženě na zlého výrostka a štěkal na něj nadávky nejhrubšího zrna, takové, jaké čistokrevní psi ani neznají. Hugo před Kvikem ustupoval, dělal, že má prostrach uděláno a říkal no, no, no, no. A ustoupil až ke kočárku, tam ztratil rovnováhu, nerad se do něj uložil a kočárek se s ním rozjel do vody. Když se napil a vypustil vodu svou nevymáchanou pusou, děti se smály a volali, přesně tak to dělá velryba. Kdo myslíte, že se na zpáteční cestě vezl v neckách na kočárku? Ano, Kvik, ten si to nejvíce zasloužil. A myslíte, že Kateřinka zapomněla dát Radovanovi odloženou pusu? Nezapomněla. Večer v postýlce si Radovan na všechno vzpomínal a ve spánku se usmíval.

někdo na pomoc jen milenci na patrolách. Dlouhá je mi noc a kdybych křičel o pomoc, nikoho nepřivolám. A ty kroky, to je vítr. Deja vu, to jen výtah jel o patro dál. Špendlík ke jménu do sbírky měst, kde jsem Bůh ví.

chtěl bych tak moc, někam, kde někdo na mě čeká. Někam, kde jsem už byl, a jak nízký mám cíl, ale cesta tak předaleká. A i lež bych už bral, že jsem na cestě dál, ale pravdy se nepolékám. Víš, než v nic raději uvěřit v lež, takže můžeš lhát. Můžeš lhát, když chceš.

Viktor Dyk z kapely Wow. Zdraví posluchače Rádia Tlaskov. Mějte se jenom líp, líp, líp, líp, líp, líp. Wow.

kontrola. Ručičky ukazují 4-0-0, jedna z nich se hnula, vše se točí dokola. A krásná Margita, tanečnice smrti.

Honza Bartošek, poslanec za KDU-ČSL a také člen divadelního souboru Tyl v Dačicích. Zdraví všechny posluchače Rádia Tloskov a přeji vám pěkný den.

Rádio Tloskov je ojedinělým internetovým rádiem na území České republiky. Moderátory rozhovorů, písniček a pořadů jsou lidé s mentálním a kombinovaným postižením. Cílem rádia je osobní setkání lidí se zdravotním postižením se zajímavými a známými osobnostmi, na které si chystají často netradiční otázky. Dokazují tak, že lze vyvrátit mýtus o tom, že lidi s mentálním postižením je možné zaměstnat pouze manuální činností. Rádio tak představuje prostor pro smysluplně strávený volný čas, podporu kognitivních funkcí a rozvoj sebevědomí lidí s mentálním a kombinovaným postižením. Kontaktovat nás můžete e-mailem na adrese radio@tloskov.cz.

až budu jako Klauferda, kdo bude chtít mi úder dá. A já na dvoře divadla opiju se s Markétou, svobodný jsem jak Ikarus, křídel mi kape voska dole, bliká ruze podál Evropa a já jsem pánem svého života. Je sobota a dole malé tečky jako lidi bílí, černí, žlutí, Arabi i Židi, ti, co slepí, jsou i ti, co vidí, navzájem se nenávidí.

hodiny, kdy vsával jsem ti 30 SMS, kde něco už pryč, to spíše najdu, je luseně nežli zbytky kuráže, dát se urážet. Strujná si jak kostka polévkové směsi, kterou kdo si kde si za pár korun kupuje si a pak pomalinku poliká u garáže. Svobodný jsem jak Ikarus, křídel mi kape voska, dole blikáru zopodál Evropa a já jsem pánem svého života. Je sobota a dole malé tečky jako lidi, bílí, černí, žlutí, arabi i židi, ti, co svědí, jsou i ti, co vidí navzájem.

dramatu se těžko zlobit na tátu, že nosil kapsy obrácené a bez rozdílu všem říkal dobrý den. Těžko si mám ukreslit modrým progresem, když noc je výkresem a z dětství si nesem s Jakubem Arbesem své těžké deprese na chodbě poplese. Svobodný si mak Ikarus, křídel mi kape voska dole, bliká růzo podálem ropa a já jsem pánem svého života. Je sobota a dole malé tečky jako lidi bílí, černí, žlutí, Arabi i Židi, ti, co slepí, jsou i ti, co vidí, navzájem se nenávidí.

0: Tady je Dalibor Janda a přeju všem posluchačům Rádia Tloskov všechno nejlepší, hodně zdraví a samozřejmě hodně písniček s Daliborem Jandou a s Jiřinou Anou Jandovou.
1: Ahoj.

Vážení posluchači, staré pecky se pomalu chýlí k závěru. Co dodat? Nezbývá, než se spolu rozloučit a také poděkovat. Nejen vám, kteří jste s námi strávili nejednu příjemnou chvilku, ale také umělcům, kteří nelitovali námahy ani svého tolik vzácného volného času a tohoto jistě nesnadného úkolu se zhostili v skutku na výborkou. A věřte, že to byla práce věru nelehká, ale komu čest, tomu čest. Jistě už se ptáte, kdo nám to celou tu dobu tak pěkně učinkoval. Luboš Novotný, Jaroslav Nejeschleba, Eva Křížová, Luboš Svatoš, Karel Markitán, Kroužek mladých houslistů ve složení Ivo Viktorin, Vlasta Redl, Petr Vavřík, Jitka Bédiová, Radek Šopík, Redlův dětský rodinný orchestr pod vedením Hany Kabeláčové a Lucie Redlové, no a také já, bezejmenný moderátor, který vám touto cestou přeje příjemný zbytek života.

0: Schodiště?
1: Zdraví!
0: Laskov!

za vlčkou vločka z oblohy padá, chvilinku počká a potom taje. Na staré sesli sedí pan Lada, obrázky kreslí zimního kraje. Ladovská zima za okny je a srdce jí má bílá nostalgie. Ladovská zima

mokré biele svinstvo padá mi za limec. Už čtvrtý mesiac v jednom kuse, furt prosinec. Večer to odhážu, namážu záda, ráno se zbudím a zas kurva padá. Děcka majú zmrzlé kosti, saňkujú už jenom z povinnosti. Mrzne jak svinia, 30 pod nulu, auto ani neškytne, hrudky se dělají v mogulu. Kolony aut, krok, sun, krok, bo silničaři tak jak každý rok, sú překvapení velice, že s nich zasypalím silnice. Pendolino stojí kde si gupolomi, zamrzli mu všecky cederomy. A policajti, ti to jistí z dálky, zalezli do arálky. Vládovská zima.

Na Vysočině zavřeli do jedničku. Kamiony hrali na honičku. Takzvané rally letní gumy. V tým kopcu u Meziříči spěchali s melounama a teď jsou však víte kde. Na ČT1 studio sníh. Voldanová sedí na saních. A v Praze kalamita jak na Sibiři. 3 centimetry sněhu. A u muzea 4. Jak v dálce vidím zasnížený říp, říkám si, pralče Čechu, ty jsi byla strašný cip. Kdyby si popošel ještě o pár kilometrů dále, tak jsem se teďka mohl kdesi v teple v plavkách válet. A místo toho, abych se člověk bál zajít do Teska na nakupy, jak jsou tam na těch rovných střechách sněhu kupy. Do toho všeho, jak mám zmrzlý nos a líca, tak ještě z rady a provokátor nohavica. Mladovská zima zákliná a srdce jí má bílá nostalgie. Mladovská zima zákliná.

0: Ahoj.
1: Tady
0: Klára
1: a Honzík
0: z kapely
1: My tři a vy. Zdravíme
0: Tloskováky
1: a posluchače
0: Rádia
1: Tloskov. Nadprůměrný den vám přejeme, nepláčeme, jen se smějeme. Mějte se tu prostě pájově v Tloskově.

0: woda osolená. Jen ona umí dobře vařit makarony. Hej, makarony!
1: Vyplašený zajíc běhal po polích a pak našel smrt v pažích tetovaných. Kočovali ulicí a náměstích.

0: Honza Toužemský, zdraví posluchače Rádia Tlouskov.
1: To se vám povedlo, tetičko. Praštit mě vařečkou přes víčko. Tak, jak si mě vychováte, poznáte, poznáte, poznáte. To se vám povedlo, dědečku, dát mi napínáček pod dečku. Smějete se, až slezíte, nic nevíte, nevíte, nevíte. Ba, ba, ba, va, va, va, va. Když jsem vyrostl z dětské podoby, zmlátil jsem dětka až do mdloby. Rozesmála mě skutečnost, že má dost, že má dost, že má dost. Když jsem zesílil, tak pro zábavu, vzal jsem tetu tyčí přes hlavu. Pak jsem si začal schánět hned,

Tak, co? Vlastně do vzorku bych ještě vám nabít tady jednu věc, která... Už to trvá hodně dlouho. Jistý člověk má dokončenou, já mám rozdělanou. Má dvě části a ty půlky nejdou dohromady. Jo. To je základním rysem téhle věci. No. Je to, jsou to dvě půlky, není to celá píseň. Jo, je to Big Beat.

0: až hladivý pliš je hebký jak víš. Pohlazení, jo, to se cení.
1: Nepohlazení se lidi mění.
0: Tak, tak.
1: Na trápení je pohlazení.
0: Dávno to víš.
1: Já

0: rádio Chesquim. Jdeme spohlazení. No vidíte to, tak hezky zpíváme a nikdo nás nehladí. Víte co, kolego?
1: No?
0: Pojďte, budeme se hladit navzájem.
1: Tak, začněte vy, ano. Tak, hlačte, tak.
0: Je to dobrý, dobře?
1: Je, to je prima.
0: A teď zase
1: vy, jo? Jo, já budu váš hladík, tak, ano, to je ono, tak.
0: Vy jste přímo hladítko?

0: Zdravíme Rádio Tloskov, ať vám to vysílá co nejdál.
1: Já se připojuju taky ke Zdeňkovi, zdraví vás Vítek Sázavský z kapely Neřeš a ještě je tady s náma
2: Filip Benešovský, zdravím moc pana ředitele Tloskova a ať vám to dlouho vydrží.
1: Tak se mějte hezky, ahoj.

dolů do údolí a nám tady na kopcích schází. Cestou z nadmořských výšin se ušpiní v polích

Hned jak roztál sníh, šli jsme po březích řek, krajinou nížin až k deltám. Nikde na její toulání nemají lék, žádná past není dost velká. Co lidí do cesty postaví, přehrad, kaskád a hrází,

kolik se jí už napsalo not, kolik se přečetlo slovů. Hrajem si se sílou stoletých vod a pak se modlíme k Bohu.

zkrátka do očí, které, ač mé, jsou zřejmě civí, tak nepříjemně spod obočí. Dýchnu, ať rychle mizí, můj obraz strašně cizí se rozplývá. Čím rychleji do mlh pluje, tím víc mě rozděluje plus.

do řádků tvých řas. Ti pospátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

peau de couge, de tatane. Sef pím a tuším, že musím ven skrz hloubku ran.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Ahoj, tady Kuba Červinka ze skupiny Mňága až Džorb. Zdravím posluchače Rádia Tloskov.

0: am prima demne.
1: Ahoj, tady Ivan Hlas. Zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov. Mějte se krásně.

0: Že kapela Oči, zdraví Rádio Tloskov, čau. No, a řekneme to unizono a je to, ne?
1: Cože říkáme?
0: Kapela Oči, zdraví Rádio Tloskov.
1: Dobře.
2: Kapela Oči.
0: Tak počkej.

na rtu, když při mě stál. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já lásko má stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku, když zvedáš prst jako dirigentskou hůlku, a i když mě to táhne

téměř bezmocná, když mozek ztrácí svůj vtip. Duše se schovala a chvilku počkala, než srdci bude zas

0: Tak ahoj, my jsme kapela First Choice.
1: Zdravíme, Rádio Tloskov.
2: Když si tehdy přinesla na talířku křupky,

0: Dobrý den, tady Jaroslav Dušek. Zdravím posluchačky i A ještě jednou. Počkejte, já vás zdravím ještě jednou. Dobrý den, tady Jaroslav Dušek. Zdravím posluchačky i posluchače Rádia Tloskov.
1: Kdo by to řekl, že na druhý břeh

0: čtení svět na pohled. Pak vezmu do ruky naposled dvě rupie a do prstů to kvítí. Stejně se do roka vrátím zpět, ale teď...
1: Přistáváme na letišti Václava Havla v Praze. Venkovní teplota je

psychopóza, ale je to mnohem vážnější. Přišla na ní dabová psychóza.

všechno.

Tak já zdravím Rádio Troskov a přeju mu, aby prostě vysílalo úplně na všech vlnách, co prostě jsou, aby vysílalo i na těch vlnách, jsou ty ostatní rádia, aby přijel vlastně chytrý na to rádio, aby vysílalo i v televizi, i v kině, a i v MP3 přehrávačích, a vlastně aby všude bylo to rádio a vlastně jsme neslyšeli nic jiného. Tak tomu přeju.

0: Viktor Dyk a kapela Vau, zdraví posluchače Rádia Tloskov. Zdravíme vás a mějte se prostě Vau!
1: Vau!
2: Bledá bílo u spinetu, poslouchám tě se zájmem. Bledá bílo u spinetu, poslouchám tě se zájmem. Ale zanech toho menuetu, zkus to třeba s rektajmem. Když přistoupíš na tu fušku, hradím všechny náklady. Když přistoupíš na tu fušku, hradím všechny náklady a donesu ti sladkou hrušku ze zámecké

Život je tak strašně krátký, letí, letí, uletí. Život je tak strašně krátký, letí, letí, uletí. Nač jej marnit kolovrátky z 18. století. Zuj si ty bodky, co tě tlačí, přečeš si to dol na copy. Zuj si ty bodky, co tě tlačí, přečeš si to dol na copy. Si zvadlá kytka v květináči, skřísí tě jen synko.

Jeruzalém, v hlavním městě římské kolonie, na sklonku Velikonoc, Pilát si ruce myje. Otrhaný Ježíš stojí opodál, dav se mu směje zblízka,

Jste jménem, ale to je vlastně jedno, na sklonku přítomnosti a historie miliarda Pilátů. Zase si ruce

0: Já se jmenuji Štěpán Kojan, hraju v kapele Kex už skoro 40 let a zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov.
1: Zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov, Petr Dudík, pijána všeho druhu. Ahoj.
2: Zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov, tady bicí Vence Suchej.
3: Zdravím všechny posluchače Basa, Keksu, Vence Kudrna

0: Právě posloucháte Rádio Tloskov.
1: Tak se pojďte flákat na pár chvil, abych taky věděl, že jsem žil. Sakramentská práce, málem bych byl zrádce, já chci jen říct, že jsem jednou žil. Sakramentská práce, málem bych byl zrádce, já chci jen říct, že jsem jednou žil.

Ahoj, tady Michal David, já zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov, přeju vám krásný léto, žijte non-stop, prožívejte si svoji lásku z pasáže, svůj disco příběh a mějte svých pár přátel. Čágos!

tajemný host, co si zacinká, čím si pak odletí, zřím si neznám kam. Tím, že tě mám, vím, že bylo mi dáno, je dobojováno, už nezůstane.

vlastní říci nad propast. Výzvu ráje nepropást, jsem unavený.

Proč je zima, když je mráz? A proč léto přijde zas? Proč zvadne, co rozkvete? Doktore, nám řekněte. Proč je tady tamten teď? Proč je tvrdá, když je zeď? Proč, když je stomakovic? Jedna vydá máku víc. Blédí se má unilí, omluvte mě na chvíli, do pořádku, až se dám, s odpovědí přijdu sám. Proč mám plácat do bláta, proč když není placata, proč a proč včera, a proč včera, a proč včera, není dnes, když jak včera voní les. Proč se říká tajildech? Proč je problém v problémech? Proč se i to poplete? Doktore, nám řekněte. Blédí se má unilí, omluvte mě na chvíli, do pořádku, až se dám, s odpovědí přijdu sám. Proč když nejdřív měl ji rád, rozhod se jí facku dát, a proč jedem, léčí se? Proč je proč? To neví se. Proč se vlastně ptáme my? Proč my nejsme tam těmi? Tamti nebo oni zas? Ptali by se taky nás. Blé, blé, blé, blé, blé, blé, blé, blé, blé, blé, blé, blé, blé, blé, blé, blé, blé, blé, blé, blé, blé, blé, blé, blé, blé, blé, blé, blé, blé, blé, blé, blé, blé, blé, blé, blé, blé, blé, blé, blé, blé, blé, blé, blé, blé, blé, blé, blé, blé, blé, blé, blé, blé, blé, blé, blé, blé, blé, blé, blé, blé, blé, blé, blé, blé, blé, blé, blé, blé, blé, blé, blé, blé, blé, blé, blé, blé, blé, blé, blé, blé, blé, blé, blé, blé, blé, blé, blé, blé, blé, blé, blé, blé, blé, blé, blé, blé, blé, blé, blé, blé, blé, blé, blé, blé, blé, blé, blé, blé, blé, blé, blé, blé, blé, blé, blé, blé, blé, blé, blé, blé, blé, blé, blé, blé, blé, blé, blé

0: Ahoj!
1: Ahoj!
0: My jsme kapela
2: Pipes and Pints!
0: A zdravíme rádio
3: Tloskov!
4: Yeah!

běželi bez uzdy a sedla krajinou řek a hor. Běželi, běželi bez uzdy a sedla krajinou řek a hor. Sperto čert, jaká touha je to vedla za obzor. Sperto čert, jaká touha je to vedla za obzor. Snad vesmír nad vesmírem, snad lístek na věčnost. Snad vesmír nad vesmírem, snad lístek na věčnost. Naše touho ještě neumírej, sil máme dost. Naše touho ještě neumírej.

hlavu, staví se do šiku. Král z Dvořany přijíždí na popravu zbojníků. Král z Dvořany přijíždí na popravu zbojníků. Chtěl bych jak divoký kůň běžet, běžet, nemyslet na návrat. Chtěl bych jak divoký kůň běžet, běžet, nemyslet na návrat. S konskými handlíři vyrazit dveře, to bych rád.

0: koně.
1: Ahoj, tady jsou hodiny. Zdravíme všechny na rádiu Tloskov.
2: Je, Váďo, koukni na ty bambuly, to budou asi komici. Jak mají zmalovaný pápuly a vypadá jak v opici. Ale tenhle nosatec není to švára nakonec, že ten je taky opilec, je slabá věc.
3: Ty si do na šváru mi nešaj, ať si je jaký chce, je náš. A to s tím křichtem to se mne tahej, koukni jak sama vypadáš. A vůbec místo řečí spíš mě snad pro vodku doskočíš, no dobrá, já jdu sám, to víš, je to kříž.
2: Je, Váňo, mrkni tenhle tanečník, jaký má sako a ten střih. To u nás ve fabrice konfekční, by sotva někdo takhle spích. To tvojí známý pro pána, no to je banda odrana a nalývaj se svinstva, má hned od rána.
3: No nemám známý zrovna fešáky, holče, třej víš ty, co to je. A proto taky pijou drijáky, hlavně, že holka za svoje. To ty a tvý pět přítelkyn jste napletli už na pět zim a blbnete tím pletením a žváněním.
2: Ta holka má ty triky v malíčku, no číhni na tu legraci. A hlavně koukej na tu blůzičku, takovou, Váňo, taky chci. Až teď budeš brát prémie, tak na tu blůzku dáš mi je, tak co se tě to zabije, tak co ti je?
3: Kde vůbec bereš tolik drzosti, o prémích mi vyprávět? Kdo pak mi psal do práce stížnosti, he? Já je čet. A pak ta holka, to je kus, ty na sebe se kouknout zkus, ty si kup radši Hubert, když nemáš vkus.
2: Koukni ten chlápek v černým vohozu, jak hádá osud z papírku. To dělal u nás jeden z provozů na podnikovým večírku. To ty, když se tak podívám, přijdeš a lehneš na divan a zase myslíš na ten krám, co s tebe mám.
3: Větší záda, to jsi na koni, anebo rád si na city. Člověk se jen tolik nahoní, pak přijde domů a tady ty. Co potom, syno, dělat mám, když za rohem je s vodkou krám,

0: Ahoj, dobrý den, já jsem Lucie Pernetová, zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov.
1: Sto barevných slov nám na cestu svítí, sto barevných vět a lákavej cíl. Ej, až celý svět sám za nos se chytí, to pak nejpozději hned svůj dostanem díl. Škoda slov, je jich víc, nežli na nebi hvězd. Škoda slov, co je jich u všech dálnic a cest. Co je zdí, co je ploch smutných pomníků slov. Zatím mám na záda prší a nespraví střechu a krov sto barevných slov.

a venku se setmělo a nechce se ven do ulic, doma nás zůstalo víc, doma je nás ze svých.

prší ze dvou jmen. S touhou sladkobolnou, tiše plynou krajinou, snad se minou, snad se prolnou, snad se jen tak rozplynou. A hned ráno znova ze dna kalnou vodou slunci vstříc, jsme jen jeden.

0: Je mi smutno, pani Brigitto. V hradni sidí je chlad a zuby drkotají. Je-li smutno Šaškovi, je smutno dvojnásob. Povídej něco pro zkrácení chvíle a pro zahřátí. V tom se přece vyznáš, nemám pravdu?
1: Ach, Šašek lichotník. Ale když nedáš jinak? Vzpomněla jsem si na zvláštní příběh. Vypráví se u nás už od starých časů. A mazaný kocour je v něm hrdinou.
0: To si nechám líbit.
1: Tak poslouchej. Byl jednou jeden mlynář.
0: Jako bych ho viděl.
1: A ten měl tři syny. Dva byli chytří, třetí prostáček, tichý a skromný.
0: Zkrátka trochu hloupý.
1: Michal mu říkali a nebrali ho vážně. Po otci synům zbylo dědictví. Mlýn, osel a kocour. Mně patří mlýn, řekl nejstarší. Prostřední si vzal osla. Ten je můj, zvolal. A nejmladšímu zůstal jenom kocour.
0: Ten to tedy schytal. Myslím mládence.
1: Jenom nesuď předem. Vyčkej a uvidíš. Možná se velice mýlíš.
2: Tak to ne. To není spravedlivé, bratři. To opravdu ne. Mlýn a osel by nás uživili všechny tři? Ale co s kocourem?
0: Dovol mi hádat, paní. Vysmáli se mu.
1: Aby ne, Michal si šel postěžovat k rybám v náhonu. A kocour za ním.
2: Co s tebou, chlupáči? S tebe můžu mít jedině kožešinku na čepici.
3: To bys mě urazil.
2: Hele, ty mluvíš.
3: Proč bych nemluvil? Umím i jiné věci. Jsem jenom kocour a předzdovedu, co možná ani lidé nesvedou. Mlynář věděl, proč si mě tu drží. Dej mi pár bot, pořádný pytel a uvidíš, co kocour dokáže.
2: Pytel? Boty? K čemu by ti byly?
3: Však uvidíš. Když o mne ti dva chytří nestojí, pomohu tomu, kdo mi dá svou péči. I kocour dovede být vděčný.
2: Ale k čemu boty?
3: Špatně se bosou nohou šlape do trní. Tady nám štěstí nepřeje. Chceš bratrům dělat podomka? Štěstí si člověk musí vydobít. Cesta je dlouhá a bez bod bych se mohl popíchat. Boty mě budou jenom k prospěchu a tobě taky, to mi věř.
1: Michal se dlouho nerozmýšlel. Když kocour dostal, co si přál, obul si boty, směle vykročil a s pytlem přes rameno vyrazil na kraj lesa. Položil pytel na zem, podepřel otvor klacíkem a pytel vystlal dobrotami, co vábí králíky. A natáhl se vedle, ležel jako mrtvý, nic se nehýbal. Leží tak, leží, očkem mžourá kolem. A už jeden malý neposeda s dlouhýma ušima hopká kolem pytle. Cítí čerstvé mlíčí, otruby v pytli přenáramně voní. Králík nakukuje, dodá si odvahy, kousek popoleze a kocour vyskočí, popadne pytel a vítězně s ním mává nad hlavou.
2: Je můj, je můj. Ale co s ním uděláš?
3: To už je má starost. Slíbil jsem? Slíbil. Mám teď, můj pane, vážné poslání. Když chvíli posečkáš, možná, že budeš hodně překvapen.
0: Že ty mě, paní, pěkně napínáš. Pověz, co bylo dál.
1: Kocour se vydal cestou necestou až na královský zámek. Strážný u brány se trochu podivil. Kocour v botách a rovnou ke králi?
3: Mám důležité poslání. Nesu vzácný dar. A aby neutekl dříve, než ho předám, musím mluvit s králem osobně.
1: Dar pro krále? Strážný se bál jen neudělat chybu. Dovedl tedy kocoura do královských komnat. A král byl toho dne v dobrém rozmaru. Milostivě kocourovi poskytl své ucho.
0: Ale to snad ne.
1: Nechceš rozumět. Poskytl mu slyšení.
0: A tak to tedy ano. Však už jsem se bál o královi uši.
3: Nejmilostivější, pane králi, přicházím jako posel svého pána.
4: A kde pak je tvůj pán?
3: Hrabě Zvantrok.
4: Zvantrok?
3: A na náhonu.
4: Na náhonu?
3: Je mým dobrým pánem.
0: To byl ale šibal. Takhle si vymýšlet.
3: Na důkaz oddanosti, přízně a aby panu králi prokázal svou úctu, posílá můj dobrotivý pán nepatrný dárek ze svých revírů.
4: Hrabě z Vantrok? Že ho ani neznám.
3: Teprve nedávno dosáhl hraběcího titulu. Snad mohu říci, aniž bych se chlubil, že je to člověk srdce dobrého, ctnostný, nepovýšený, skromný až přes příliš. Jeho jediným přáním je udělat radost králi, kterého si váží.
4: Hrabě z Vantrok? Opravdu nevím, ale řekni pánovi, že děkuji. Hrabě z Vantrok?
3: A na náhonu k vašim službám, veličenstvo. K vašim službám.
1: Kocourovi se šibánská lest povedla, jak náleží.
0: To nebyl kocour, ale lišák, paní Brigitto.
1: Bylo to ponejprv, ne však naposled. Za pár dní přišel kocour znovu a pak ještě mnohokrát.
3: Nesu pár korob tví.
1: Král nevycházel z úžasu. A jindy zase.
3: Kousek srnčího dnes posílá můj pán.
1: Ten hrabě z Vantrok se králi začínal líbit. A toho ještě neznal.
3: Pár kachen divokých.
1: Strážní začali kocoura zdravit už zdaleka. A kocour vedl promyšlenou řeč.
3: Můj pán je znamenitý, velmi skromný člověk.
1: A jindy zase.
3: Má tolik polí jako málo kdo. Jeho lesy byste neprojel za jeden den.
4: Opravdu?
3: Vesnice jako byste vymaloval.
4: Skutečně?
3: Každý druhý den je na zámku koncert a jednou do měsíce bál.
4: No toto...
3: Ještě tak najít hodnou nevěstu.
1: Kocour věděl, kam míří. Král měl totiž dceru. Princeznu, o které se široko daleko říkalo, že je nejkrásnější na světě.
4: Milá dcero, mám s tebou vážné úmysly.
1: Řekl král a po očku se díval, co to udělá.
4: Ten hrabě z Vantrok a na náhonu zdá se být slušný pán. Nechtěla by se s ním seznámit?
1: Princezna nebyla proti. Kocourův pán však zatím nosil pytle do mlýna. Jednoho dne přišla chvíle, kterou kocour vyhlížel.
4: Tyhle dny na pokraji léta jsou ze všech nejhezčí. Zítra si vyjedem.
3: Kam máte namířeno, pane?
4: Slyšel jsi o zpívající řece? Znám jedno místo, chodil jsem tam za mlada, kde voda zpívá v běhu přes kameny a točí se v hlubokých tůních. Tam pojedem.
3: Tam to znám. Někdy tam chodívá i můj pán. Moc a moc se mu tam líbí.
1: Kocour utíkal, co mu nohy stačily, za Michalem. Ten právě řezal dříví.
3: Odlož tu pilu, už je čas. Štěstí máš na dosah, stačí jen ruku natáhnout.
5: Už si mi toho tolik nasliboval.
3: A teď je čas. Budeš se koupat v řece na místě, které ti ukážu. Pamatuj, že jsi hrabě. Ostatní nech na mě.
5: Když myslíš, chlupáči, já to tedy zkusím.
1: Stalo se, jak kocour nakázal. Michal se koupal v řece a královský kočár jel zrovna okolo.
0: Taková náhoda.
1: Kocour, který čekal za křovím, vyběhl na cestu a usilovně křičel.
3: Pomoc! Pomoc! Lidé, pomozte! Můj pán se vtopí! Hrabě z Vantrok přijde o život!
4: Cože? Můj nejlepší přítel? Všichni na pomoc! Na pomoc! Na pomoc! Všichni!
1: Zbrojnoši a sluhové, bylo jich dobře na půl tuctu, královský kočí a dokonce i starý komorník naskákali do vody, aby zachránili hraběte. V tom mumraji si nikdo nevšiml, že je tam vody sotva po pás. Kocour zatím přistoupil ke kočáru. Král byl celý bledý a princezna útlá jako proutek sotva dýchala.
3: Můj vzácný pane, díky, díky, díky. Díky tvé dobrotě, můj pán, bude zachráněn. Vaši moudrost a rozvahu lze jen velebit. Je tu však ještě jedna bolest. Můj pán byl okraden.
4: No. Toto?
3: Sotva odložil svůj drahý šat a vstoupil do vody. Smečka drzých pobertů zmocnila se oděvu i šperků. Banda zlodějská, nic jí není svaté. Jak teď může stanout před vaší tváří, pane?
0: To vymyslel náramně.

0: dívala se do něho.
1: A Michal do ní.
0: Protože oba byli srdce dobrého. Stačilo k tomu jen pár dní.
1: A král?
0: Ten vůbec nebyl proti, naopak. Vyjeli si spolu všichni tři. Kocour měl radost, jak se všechno dobře daří. Měl za to, že si Michal štěstí zaslouží. Běžel proto ve svých botách daleko před kočárem. Sotva doběhl k vesničanům, kteří za lesem sekali louku, vyskočil na balvan a začal prskat.
1: Jako bych ho viděl.
2: Jak neřeknete králi, až se bude ptát, že louka, kterou sečete, patří hraběti z Vantrok a na Náhonu. Oči vám vyškrábu.
0: A král opravdu sotva dojeli, se ptal, čí je to louka. Pana hraběte z Vantrok, volali všichni. Nikdo nestál o to, aby ho kocour v botách poškrábal.
1: A král?
0: Nestačil se divit.
3: No toto, máte hezké louky a veliké.
4: Sena máme dost.
0: Michal se málem zakoktal. Pořád si nemohl zvyknout, že je hrabětem. A tak to šlo celou cestu pořád dál.
2: Jak neřeknete králi, až se bude ptát, že tohle pole a to obilí je hraběte z Vantrok, naženu vám do obilí myši a nesklidíte ani klas.
0: A když dojel král a chtěl vědět, čí to obilí je, ženci jeden přes druhého volali: Pana hraběte z Vantrok!
3: No toto, máte krásná pole.
0: A kocour upaloval před kočárem, až se mu od bot prášilo a král se nestačil ptát a nestačil se divit ohromným statkům svého přítele.
3: No toto.
0: Mlýny, hamry, kovárny, pole, louky, celé vesnice, všechno jako by patřilo hraběti z Vantrok.
1: A na Náhonu.
0: A na Náhonu. A kocour pádil, utíkal a běžel. Ocasem za sebou cestu zametal, aby po něm stopa nezůstala. Až doběhl k velikému zámku. Zámek byl krásný. Podivné však bylo, že nikdo není v jeho zahradách. Že na terase nevyhrává hudba. Okna zavřená. Jakoby na zámek padlo divné prokletí. Nebylo vidět panstvo ani sloužící, zahradníky, zbrojnoše, lovce, všude jen ticho, jako před bouří. Kocour se obrátil k těm, co spravovali cestu vymletou od vody.
2: Povězte mi, kdo je tady pánem?
0: Nikomu nechtělo se do řeči.
2: Co pak máte pusu zašitou?
0: Váhavě se rozpovídali. V celém světě prý není většího boháče nad majitele toho zámku. Patří mu všechny louky, lesy, pole i řeky, kolem kterých král s princeznou a Michalem projížděli. A je to čaroděj, zlý čaroděj. Kdo se mu znelíbí, toho začaruje nebo krutě potrestá. Dokonce se povídá, že je to lidožrout.
1: Aj.
0: Všichni se ho bojí. Nikdo se mu neodváží postavit. A tak už to trvá mnoho, mnoho let. Jako čaroděj se umí proměňovat v různá zvířata a pak slídí, špehuje a naslouchá, co si lidé o něm povídají. Možná ohlíželi se, možná, že je to támhle ten krkavec.
1: Lidožrout, čaroděj. Já čekal dobrý konec, paní.
0: Možná, že se dočkáš. Kocour si sedl u cesty na kámen a mudroval. Když domudroval, vstoupil do zámku a hned k čaroději.
5: Co tady chceš?
0: Čaroděj. Byl zarostlý. Oči mu žlutě svítily. Hlavou sahal málem ke stropu. Ramena tak dovrat stodoly. Kocour se tvářil úslužně.
6: Jsme na cestách, můj pán a já. Považovali bychom za velikou nezdvořilost jet jen tak okolo a nezastavit se. Nesložit poklonu pánovi líbezné krajiny a nádherného zámku.
5: A dál?
6: Slyšel jsem, račte odpustit, že vaše výsost je obdařena zvláštní schopností a zvědavost mi nedá, abych se aspoň nezeptal. Povídá se, a snad to není pouhopouhý tlach, že se umíte proměňovat v různá zvířata.
5: Snad je to pravda.

0: Na, možná ne. Co z toho?
1: Nedivte se mé zvědavosti, pane. Viděl jsem kouzelníky v arabských zemích a divotvorce v Indii. Dokázali mnohé, ale tohle ne. Nemohu tomu uvěřit.
2: Šikovně klade vějičku.
0: No, mohu ti to snadno dokázat. Parbli! Sakrbli!
3: V jediném okamžiku stál proti kocourovi místo čaroděje obrovský lev.
2: Takovou bestii mile rád oželím.
3: Kocour se tak vyděsil, že vyskočil rovnou na střechu. Boty se k procházkám po střechách příliš nehodí. Měl se tedy co držet, aby nespadl. Když čaroděj viděl, jak jeho proměna zapůsobila, přijal zase svoji podobu a kocour opatrně a váhavě slezl ze střechy.
1: Musím přiznat, že něco takového jsem ještě neviděl. Slyšel jsem ale, že jeden kouzelník v indickém městě sem tam šátrá, také něco takového dokáže. Proměnit se ve velké zvíře není prý tak obtížné, říká on. Ale proměnit se v něco malého, například v myš, nebo něco podobného, to prý je mnohem těžší. To asi nesvedete ani vy.
0: Nic není nemožné, aspoň pro mne.
3: Nadýchl se, zamumlal a v tom okamžiku se proměnil v myš. Kocour po ní skočil, zakousl se do ní a bylo po myši. A bylo pokrutém čaroději.
2: Tomu já říkám znamenitá svačina. Oj, to se mi ulevilo. Jak vlastně chutná takový čaroděj?
3: A pak už to šlo ráz na ráz. Před zámkem zarachotil kočár a bylo slyšet krále.
4: Nádherný zámek. A já ho ani neznám. Přiznám se, hrabě, byl jsem pecivál. O sousedech nevím skoro nic. Čí je to zámek, nevíte?
3: Michal nevěděl, co na to říct. Ale to už kocour otvíral dveře do kořán a hluboce se klaněl.
1: Vítám vás, vaše královské veličenstvo, na zámku hraběte z Vantrok.
2: A na náhonu. Tak tomu říkám příběh s dobrým koncem.
3: Se skonem lidožrouta ožili začarovaní sluhové a muzikanti. A pro nového pána s radostí schystali skvělou hostinu. Muzikanti vesele vyhrávali, stoly se prohýbaly pod nejrůznějšími lahůdkami a král vykřikoval nadšením nad dobrým vínem ze zámeckých sklepů.
2: A ti dva, co se do sebe zakoukali? No, ti dva přece.
3: Hned toho dne byla na zámku velkolepá svatba. Michal se však ještě předtím princezně přiznal, jak to všechno bylo.
2: No toto.
3: Ano, nediv se. A princezna řekla, že to nevadí. Dobré srdce prý je nad šlechtické erby. A láska nad všechny tituly.
2: A kocour?
3: Kocour, když viděl, že je všechno na nejlepší cestě, sundal boty. Možná, že se teď rozvaluje na sametové podušce a za své služby se nechá obsluhovat jako hrdina. Možná, že teď brouzdá někde světem a hledá někoho, kdo potřebuje, aby ho chytrý kocour k štěstí popostrčil, když je v nouzi a sám si nedovede poradit.
2: Mňau.

Začilo, ne? Dobrý? Jo? Ale to zvládne, stačí. Oni nepřestanou, že to je divný. Ale nečardej už, nech to. Nech to, a. Jdem na to pivo kusit, tak.

Sara Nestor. Do Stracena, to jde k vodě. To je kozák, ty blázne. Ta-ra-ra-ra, yuppie, yo, yuppie, yuppie.

Chlapci a děvčata, tady je Vilém Čok a chci vyslat nejkrásnější zdravici a chci zatloskat rádu Tloskov. Bravo a děkuji.

0: Dobrý den, tady je Henrieta Hornáčková, herečka z Městských divadel pražských. Velice zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov.
1: Jsem tvá extáze, pojď budeme lítat po Praze. Pravdu alchymisté říkali, najdeme uprostřed spirály, našlapovat budem po špičkách, neboť máme strach.
2: Agnes.
1: Extáze, pojď budeme lítat po Praze. Rozdělíme si ji na zóny, vždyť je teprve půlka sezóny.
2: A našlapovat budem po špičkách, neboť máme strach. Agnes.

0: vítat po Praze. Vymeteme všechny doupatá, prostě proto, že jsme košťatá. A našlapovat budem po špičkách, neboť máme strach. Jenom po špičkách, neboť máme strach.
1: Prostě máme strach, že nás třeba kousne ještěrka.
0: Jsem tvůj zážitek, říkala si, že jsem dobytek, ajajaj, veskrze.

Praze a tohle byla chůze po Praze. Teď se rozdělíme na půlky a nakonec budou titulky. A nakonec budou titulky. Kdo koho vlastně hrál, kdo který figurky a že ten příběh se pak stal.

laskonky a kremrle zavonili ráno na stole. Laskonky a kremrle zavonili ráno na stole. Laskonky a kremrle zavonili ráno na stole. Laskonky a kremrole zavonili ráno na stole.

malé kotě, spalo v botě, nehas co tě, nepá, nepálí a my jsme kotě, spáti v botě, po robotě. A nechali to, co kotě povídě, jedním pohledem to my ani slovy povědět nesvedem. Věř, že kotě, co spí v botě,

pozbyli zvuku. Je mlha a ticho a nevidíš břeh a na místo mozku jen žvedl by ruku, jen pistole píší.

Viktor Dyk z kapely Wow. Zdraví posluchače Rádia Tlaskov. Mějte se jenom líp, líp, líp, líp, líp, líp. Wow.

0: 거다 그렇다.
1: 'Cause I just ain't satisfied.

chutí si krajíc chleba vzít, s důvěrou běžet nebo jít. Něco jsem viděl, něco znám, a tak se jen tak ptám.

Honza Bartošek, poslanec za KDU-ČSL a také člen divadelního souboru Tyl v Dačicích, zdraví všechny posluchače Rádia Tloskov a přeji vám pěkný den.

dal jsem na plotnu vodu, zapnul plyn, nasypal černou mletou kávu do hrníčku, pustil jsem desku, trojku Queen, zapálil na stromečku nejlepší.

pokojem voní čerstvé konopí. Z ledničky vytáhnu sem kapra sněhuláka, až se mi celý roztopí. Z balkónu do tmy z plných plic si zahulákám.

0: Ještě spíš.
1: Rádio Tloskov je ojedinělým internetovým rádiem na území České republiky. Moderátory rozhovorů, písniček a pořadů jsou lidé s mentálním a kombinovaným postižením. Cílem rádia je osobní setkání lidí se zdravotním postižením se zajímavými a známými osobnostmi, na které si chystají často netradiční otázky. Dokazují tak, že lze vyvrátit mýtus o tom, že lidi s mentálním postižením je možné zaměstnat pouze manuální činností. Rádio tak představuje prostor pro smysluplně strávený volný čas, podporu kognitivních funkcí a rozvoj sebevědomí lidí s mentálním a kombinovaným postižením. Kontaktovat nás můžete e-mailem na adrese radio@tloskov.cz.

0: Tady je Dalibor Janda a přeju všem posluchačům Rádia Tloskov všechno nejlepší, hodně zdraví a samozřejmě hodně písniček s Daliborem Jandou a s Jiřinou Anou Jandovou.
1: Ahoj.

Jsem sám, snad zvoní mi hrana a z hrdostí zbylo jen půl. A taky přestal jsem počítat rána, kdy jen mávám na záchranný člun. A když do tváře pravdám teď splácím svou marnivost velmocí, zas chodím po stopách stočených v kruhu a v noci spouštím se s bezmocí. Cestou ze dna na důkaz teď mířím střepy z nás a uvězněn hladinou tonu jak vůně v lahvích od šamponu. Jestli hrát svou poslední z roli a být terčem do střelnic, nebo zas všechno to hezký

do sebe na 8 knoflíků, vezmu si sebou jen kapesník čistej. Jak lemíš v ulitě, jak párek v rohlíku, budu si konečně sám sebou jistej. Nájem jsem zaplatil půl roku dopředu, ledničku rozmrazil,

0: Moc zdravím posluchače Rádia Tloskov. Já jsem Nina Horáková, herečka z městských divadel pražských, z divadla ABC a Rokoko.
1: Haleluja, haleluja, anděle na kůži.

0: znedbělostem důru hrají na šalmaje, že bránu do ráje neprojdu já. Nebeská honorace, haleluja, má totiž svoje informace, haleluja. Co chtějí vědí o člověku, haleluja, mají na to fonotéku a v ní jsou já. Haleluja, halelu, halelu, haleluja.
1: 3, 4.

0: kapela Schodiště.
1: Zdraví
0: Laskov!

0: Příběh sedmý, jak Hugo sekal dobrotu. Slyším, jak někteří z vás říkáte, je to dost, jiní zase, no, konečně, protože Hugo už napáchal tolik nedobroty, že je skutečně na čase, aby taky nasekal nějakou dobrotu. Ale slyším i nedůvěřivce, jak si říkají, to jsme tedy zvědaví. Tak poslouchejte. Sněhy už se dávno proměnily ve vodu a koryty potůčků odtekly do řek a řekami do moře a v našem zahradnictví za městem se všechno zelenalo. Radovan zase nosil svůj slaměný klobouček, aby nedostal úžeh, neboť slunce už mělo skoro letní sílu. Ráno tatínek proskoumal svýma zkušenýma očima oblohu od východu k západu a řekl, něco se asi přižene. Hurá, něco se přižene, zajásal Radovan a vyletěl z postýlky tak zbrkle, že si roztrhl noční košily. Venku pak poskakoval mezi záhony a opakoval, co to asi bude, co se to k nám přižene. Asi vejprask, řekla maminka, která se objevila v okně s rukou prostrčenou skrz díru v synkově noční košilce. A ještě dodala, jsi jako z divokých vajec. Radovan se na okamžik provinile přikrčil, ale pak už zase hopsal po pěšině a dohopsal až k psí boudě. Posadil se rozkročmo na její střechu a majiteli toho stavení oznámil. Kviku, jsem z divokých vajec a něco se přižene. Třeba se přižene vlak? Nebo autobus? Nebo stádo koní? To by bylo. Ty se dívej k městu a já k lípě, ať to nepropásneme. Při těchto slovech posadil Kvika k sobě na střechu. Nad sídlištěm neviděl pes nic zvláštního. Obloha tam byla bledě modrá a vzduch se nad vysokými domy tetelil horkem. Za to nad lípou se houfovala temně modrá mračna. Ale jelikož byl Radovan malý a neskušený, netušil, co z takových mraků může pojít a vůbec mu nepřipadaly hrozivé, i když ve skutečnosti hrozivé byly. A tak chlapeček přestal pozorovat oblohu a začal pozorovat tatínka, který stloukl dvě laťky k sobě a ten kříž zarazil do země. Co to bude, tati? Strašák do jahod, řekl zahradník a oblékl kříž do starého kabátu. Bude strašit jahody? Podivil se Radovan. Jahody ne, ale kosy, ty trumbero, aby nám na ty jahody nechodili, vysvětlil mu trpělivě tatínek a dal strašákovi černý klobouk. A jen mu ho nasadil, ten klobouk vyletěl vzhůru, zatočil se ve vzduchu jako živý a spadl do zelí. Od té chvíle se začaly dít věci, kterým se v dávných dobách říkalo boží dopuštění. Z cesty se zvedl prach a píchal do očí. Stromy se ohýbaly, v korunách to hučelo, slunce nebylo, po temné obloze se zaklikatil blesk a všechno ozářil a potom prásk. Kvik zavil a zmizel v boudě. Pojď se schovat, zavolal tatínek. Radovan chtěl běžet za ním, ale v tom se ozvalo něco, co ještě nikdy v životě neslyšel. Byl to cinkot a rachot dohromady. Z nebe padaly velké bílé kuličky a cinkali a cvakali do skel pařenišť a skleníku. Byly to kroupy a to, co prováděli, se jmenovalo krupobití. Radovan si pro jistotu vlezl ke Kvikovi do boudy. Oba vystrčili ven jen hlavy a všechno pozorovali. V tom bubnování krup slyšeli maminčin hlas, který se o chlapečka strachoval, ale také tatínkův, který říkal, že do psí boudy blesk neuhodí, jen ať tam kluk zůstane, aspoň si tu bouřku pěkně zblízka užije. Potom Radovan s Kvikem viděli, jak tatínek neohroženě vyběhl do krupobytí a rychle přikrýval okna pařenišť slaměnými rohožemi. Nedbal na to, že ho kroupy tlučou dozad i do hlavy. Hlavně chtěl zachránit skla, ale všechna stejně nezachránil, neboť v té chvíli už kroupy dosahovaly, jak je to v Čechách pravidlem, velikosti holubích vajec. Bouřka odešla stejně rychle, jako přišla. Najednou bylo zase slunce. Radovan měl v dýnku svého kloboučku celou hromádku ledových oblázků. Nabral je do dlaně a smutně koukal, jak se zmenšují a mizí. To je krása, vzdychl. Škoda, že nepadají častěji. Tatínek neměl z krupobydí takovou radost jako syn. Rozbilo mu dvě okna v pařeništi a jedno ve skleníku. A tak poslal Radovana ke sklenáři. Vy si teď asi říkáte, co zlý výrostek Hugo, kdy už začne s tou slibovanou dobrotou? Zatím se tu ještě neukázal. Máte pravdu, neukázal, ale to neznamená, že tu není. Sedí tiše za stromem a vyrábí si prak. A to pár kroků od pěšinky, po které utíká zahradnický chlapeček do sklenářství. První, čeho si Radovan ve sklenářství všiml, byl obraz ve zlatém rámu, který stál na pultě hned proti dveřím. Byl na něm vymalován pán a na nose měl čmouhu. Chlapeček chvíli čekal, až někdo přijde, a obraz si prohlížel. Pak si naslinil prst a pánovi na obraze nos očistil. Ale co se nestalo? Ten pán se zvedl, opřel si bradu zhora o rám a řekl, co chceš? Teď teprve poznal, že to nebyl obraz, ale živý sklenář a zasklívač obrazů pan Ženíšek. Prosil bych 3 tabulky skla a hroudu kytu, řekl Radovan přesně tak, jak mu to tatínek nařídil. Sklenář se dal do práce. Položil na měkký stůl tabuli skla, přiložil pravítko, udělal nějakým nožíkem šmik, šmik, šmik, pak udělal lup, lup, lup a 3 tabulky, jedna jako druhá, byly na světě. Než se Radovan vzpamatoval, dal mu pan Ženíšek na záda malou dětskou krosničku, tabulky do ní uložil, připlácel k ním hroudu kytu, rozevřel klukovi pěstičku, vzal z ní peníze a řekl, pozdravuj doma. Když Radovan krhačel pěšinou k domovu, netušil, co se mu děje za zády. A dělo se toto. Hugo mu nepozorovaně sáhl do krosničky a jednu tabulku skla mu ukradl. Opřel jí o strom, se svým známým prohnaným úsměvem napnul gumy praku, nabitého kamenem, zamířil, třesklo to a bylo po tabulce. V té chvíli byl už Radovan doma a hlásil, pan sklenář vás všecky pozdravuje. Tatínek marně hledal v krosničce 3. sklo. Si popleta, Radovane, neseš jen 2 tabulky, řekl. Bylo mu sice divné, že si pan Ženíšek vzal peníze za 3 a poslal jen 2, ale usoudil, že sklo asi podražilo a tak vložil synkovi do dlaně další minci a vyslal ho znovu do města. A co myslíte, že se stalo? Na cestě k domovu byl chlapeček zase okraden a Hugo si podruhé vyzkoušel svůj prak. Když tatínek zjistil, že má Radovan prázdnou krosničku i dlaň, došla mu trpělivost. Že sletěl jako blázen a někde ti vypadla, povídá. Radovan podle pravdy odpověděl, že neletěl, nýbrž jen opatrně poskakoval. A tak tatínek znovu musel sáhnout do kapsy pro peníz, ale řekl, že je to opravdu naposledy, jinak ať si ho Radovan nepřeje. A protože si ho synek nepřál, vzal si sebou tentokrát svého chlupatého přítele Kvika. Pan Ženíšek už nad tím kroutil hlavou. Prodal tomu stálému zákazníkovi další tabulku, vyprovodil ho před krám a pro jistotu pak za sebou stáhl roletu. Ukázalo se, že nápad se psem byl k nezaplacení. I 3. krádež se Zluduchovi podařila, protože Kvik právě ucítil myš a rozhodl se, že zjistí, kde bydlí. Ale pak, jakmile mu zavadil očenich Hugův pachatelský pach, děsivě se rozštěkal a zadržel prchajícího zloděje za nohavici. Jenže Hugo se mu vytrhl a s tabulkou skla v ruce, což je samo o sobě nebezpečné, prchal směrem, kam ho Kvik hnal, totiž k plotu našeho zahradnictví. A to se mu stalo osudným. Přes plot se totiž natáhla tatínkova tvrdá ruka, drapla ho za límec a podala si ho k sobě do zelí. Když tatínek viděl skleněnou tabulku v jeho rukách, řekl hrozivým hlasem, ty sloto nenechavá, tak ty si nedáš pokoj. Hugo se třásil jako osika a drmolil, dám, pane zahradník, já dám takový pokoj, že to bude úplný pokojíček. V té chvíli kráčel kolem protějšího plotu holohlavý pán s holí v ruce a s cvikrem na nose. Byl to sám ředitel školy Hlavatý. Buďte zdrav, pane zahradníku, zvolal.
1: Není to náhodou náš drzý žák Hugo, ta známá firma?
0: A při těch slovech si posunul cvikr blíž k očím, aby lépe viděl. Když Hugo zaslechl ředitelův hlas, byl strachy menší a ještě menší. Tatínek se zájmem sledoval to zmenšování a pak Hugovi tiše řekl: budeš sekat dobrotu?
1: Budu sekat, sliboval výrostek kňučvým hlasem. Já nebudu dělat nic jiného než sekat. Já nasekám tolik dobroty, že to tady bude samá dobrota kolem dokola.
0: Že byl tatínek dobrák, tak se nad tím rošťákem slitoval. Upažil Hugovi ruce, narazil mu na hlavu černý klobouk, který vítr odnesl ze strašáka, zvolal:
1: ne, ne, pane řediteli, to není žák Hugo, to je přece strašák proti kosům.
0: A přitom na pana ředitele levým okem významně zamrkal. Pan ředitel tomu porozuměl, usmál se a řekl:
1: no proto, jak špatně vidím, myslel jsem, že je to ten náš prezent.
0: Pak na tatínka také mrkl levým okem a pokračoval v procházce. Zatímco tatínek vsazoval do skleníku poslední tabulku, stál Hugo poslušně v jahodách a sekal dobrotu. Radovan, který se s Kvikem opět usadil na střeše psí boudy, řekl: tatínku, ty jsi na něj nežaloval a on nám za to krásně straší. A skutečně živý strašák zrovna zahýbal rukama a z jahod se zvedl párek mlsných kosů.
1: Lepšího strašáka, než jsem já, byste těžko scháněli, naparoval se Hugo. Mně strašáctví baví.
0: Radovan řekl: můžeš k nám chodit strašit každý den. Řekneme ve škole, že jsi pracovitý a možná, že to dotáhneš schování i na dvojku. Večer, když už kosové šli spát, Huga propustili. Malý Radovan nemohl dlouho usnout. Pořád musel vzpomínat, jak si dnes užil světa. Myslel na to, jestli bude zase někdy krupobytí, jestli se Hugo opravdu polepší, a také na pana sklenáře Ženíška, který byl zarámovaný a vypadal jako obraz. Pak teprve ho přemohlo spaní. A jak si tak na všechno vzpomínal, ve spánku se usmíval.

0: Ahoj.
1: Tady
0: Klára
1: a Honzík
0: z kapely
1: My tři a vy. Zdravíme
0: Tloskováky
1: a posluchače
0: Rádia
1: Tloskov.
0: Nadprůměrný den vám přejeme,
1: nepláčeme, jen se smějeme. Mějte se tu prostě pájově v Tloskově.

táhnou po sexu, v kůži nebo v latexu. Já bych chtěl bez verexu prodávat ti slony.

probouzí, tma sahám si na zápěstí, zda mi to ještě tluče, zdali mám ještě štěstí, nebo je po mně a já mám voskované boty, ráno co ráno stejné probuzení do nicoty. Není co není, jak není, proč není, kam není, s kým není, o čem, každý je v sobě sám. Vyzáblý Don Quixote sedlá svou Rozinantu a Bůh je slepý řidič sedící u volantu.

kdy opouští či koreu, opravdu veselu je asi jako v mauzoleu. Ve frontě na mumii mám kruhy pod očima, růžový rozbřesk fakt už mě nedojímá. Povídáš něco o tom, co bychom dělat měli, pomalu vychládají naše důlky na posteli. Všechno se halí v šeru, čí to bylo vinou, že dřevorubec máchl mezi nás širočinou.

prokletá hodina, ta minuta, ta krátká chvíle, kdy věci nejsou černé, ale nejsou ani bílé, kdy není tma, ale ještě ani vidno není, bdění je bolest bez vlastného umrtvení. Zběsile mi to tepe a tupě píchá, v třísle usnout a nevzbudit se, nemuset na nic myslet, opřený o kolena, poslouchám tvoje slzy, na život už je pozdě a na smrt ještě

Povídáš o naději a slova se ti pletou, jak špionážní družice letící nad planetou. Svíknout se s pyžama, to by šlo ještě lehce. 20 let mluvil jsem a teď už se mi mluvit nechce. Z plakátu na záchodě, prasátko vypasené, kyne mi zatím, co se kolem voda dolůžene. Všechno je vyřčeno a odnášeno do septiku, jenom mě tady zbývá prodýchat pár okamžiků.

probouzít masahám si na zápěstí, zda mi to ještě tluče, zdali mám ještě štěstí, nebo je po mně a já mám voskované boty. Ráno co ráno stejné probuzení do nicoty, ráno mě probouzít masahám si na zápěstí, zda mi to ještě...

0: Zdravíme Rádio Tloskov, ať vám to vysílá co nejdál.
1: Já se připojuju taky ke Zdeňkovi, zdraví vás Vítek Sázavský z kapely Neřeš a ještě je tady s náma
2: Filip Benešovský, zdravím moc pana ředitele Tloskova a ať vám to dlouho vydrží.
1: Tak se mějte hezky, ahoj.

Podským ubrusem se stejně dějou věci. Pod rukama malíře, co vypil 4 deci. Ohořelou zápalkou si kreslí malý domek. Vedle domku zahrádku

platí. Když se vše kolem vleče, pomalým tempem se šlápnu plyn zdvižen.

0: Takže kapela Oči, zdraví Rádio Tloskov, čau. No a řekneme to unisono a je to, ne?
1: Cože říkáme?
0: Kapela Oči, zdraví Rádio Tloskov.
1: Dobře.
2: Kapela Oči.
0: Tak počkej, na tři, ne?
2: Dobře.
0: Raz, a ještě štípnu, jo?
2: Mrkni.
0: Kapela Oči, zdraví Rádio Tloskov. Ahoj.
1: Ahoj.

0: Ahoj všichni, tady je Milan Caj ze skupiny Tata Boys. Já zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov. Tleskám.
1: Jdu k vodě líčit na Jalce. Mám škvoreckého zbabělce. A chléb a buřty v kabelce s kořalou sladkou. Když slunce vstává v Rumělce, zahlédnu metat kozelce.

Ave nota za notou, kabela zeje prázdnotou. A já mám půdu pod botou, poněkud vratkou, padadadam, padadam.

dum para dum. Když pluje loďka za loďkou, chutná mi voďka s voločkou.

Mráz nad řekou. V očích má bludný kruhy. Bojím se, že tenhle čas dobře zná jen svý sluhy. Stojím nad řekou, v hlavě mám

Slyšně krouží motýl povaleč. Ve sklínce sotva nalok v hlavě hejno zlatých ryb a číšník jako žralok reaguje na pohyb. Krásné je, když srdce touží začít znova hleď.

0: přijdeš, že zvonek nezazvoní, dveře se neotevřou, že prostě jinde s jiným seš, ještě mi scházíš. Ještě stále mi scházíš.
1: Dobrý den, tady Jaroslav Dušek. Zdravím posluchačke i A ještě jednou. Počkejte, já vás zdravím ještě jednou. Dobrý den, tady Jaroslav Dušek. Zdravím posluchačky i posluchače Rádia Tloskov.

0: Veličenstvo kat, vždyť prvním z rytířů je veličenstvo kat.
1: Na rohu ulice vrah o morálce káže,

veličenstvo kat. Modlit se, jak si přálo veličenstvo kat. S úšklepkem ďábel viděl pro každého podíl. Syn otce nenáviděl, bratr bratru škodil. Jen motýl smrti hlav se nad tou zemí vznáší. Kde v kruhu tupých hlav dlí veličenstvo kat. Kde v kruhu tupých hlav dlí veličenstvo kat.

Tak já zdravím rádio Troskov a přeju mu, aby prostě vysílalo úplně na všech vlnách, co prostě jsou, aby vysílalo i na těch vlnách, jsou to ostatně rádia, aby přijel vlastně chytrý na to rádio, aby vysílalo i v televizi, i v kině, a i v MP3 přehrávačích, a vlastně aby všude bylo to rádio a vlastně jsme neslyšeli nic jiného. Tak tomu přeju.

0: Viktor Dyk a kapela Vau, zdraví posluchače Rádia Tloskov. Zdravíme vás a mějte se prostě, mějte se prostě Vau!
1: Vau!

Policejní hlášení. Vyhlašujeme pátrání po 18-letém mladíkovi. Výška 180 cm, tmavé vlasy, sportovní postava. Odjel na motocyklu na schůzku se svou dívkou. Naposled byl spatřen, jak odjíždí z domova. Říká si Hurikán.

0: Já se jmenuji Štěpán Kojan, hraju v kapele Kex už skoro 40 let a zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov.
1: Tam za tou bílou lodí, tam za tím medvědem, i když vím, jak to chodí, už brzy pojedem. Kde kdo staví zámky, buduje svůj velký hrad, a já za tou bílou lodí rozjedu se rád. Vídávám jí oknem, jak pluje oblohou, lidem caj s moknem, no to si pomohou. Neví, jak je pěkný na teplém dešti stát, a já za tou bílou lodí rozjedu se rád. Chci vidět bílý skály a rudý pohoří, ty, co jsme o nich hráli, tam, kde ohně hoří. Chci jen tak chytat lelky, žirafy klokany, no a nemusí být velký, na foťák odmáli. Tam za tou bílou lodí, bílými berany, do světa se chodí na všechny strany. Dost lidí se bojí, že řeči neumí, ale ten, kdo o to stojí, ten ti rozumí.

když umýváš nádobí, tak nikdo se nedoví, když umýváš nádobí, zda je to námaha. Když umýváš nádobí, tak povinnost napoví, když umýváš nádobí, pak prach a podlaha. Když umýváš nádobí, tak nikdo se nedoví, když umýváš nádobí, proč často míváš strach. Když umýváš nádobí a vaříš si čaj mátový, když umýváš nádobí, kam plus.

utíráš, jak pak se vlastně máš? Když nádobí utíráš, co je to za vrásku? To myslíš na praní, či na čas, který uhání? To myslíš na praní,

neděle, když nádobí utíráš, zdali pak ten život už znáš, když nádobí utíráš a příbor cinká vesele. Když nádobí ukládáš, s kým pak teď zrovna spáváš? Když nádobí ukládáš, člověk je těžko sám. Když nádobí ukládáš, zdali pak se s ním i hádáš? Když nádobí ukládáš, promiň mi, že se ptám. A když si přitom zpíváš, co pak tím vlastně ukrýváš? Když přitom tiše zpíváš a zní nedělní zvon, nádobí rámu zdělá, ty jsi byla krásná, skvělá.

mi on na život si šáhnul, skočil mi do dlaně, když fackoval jsem syna. A blecha Renáta je osamělá matka. Starý si odskočil na kolem jdoucí jehně. To jehně zavedli

0: a svět je stále krásnější.
1: Kapela Oči, zdraví Rádio Tleskov.
2: Ahoj.
3: Ahoj.
4: Dvacet párů volů jede do Němec, Kyrilie, Kyrilia, hřivny stříbra k

pozdravem ty, kdo v péči nás máš. Sláva ti, vévodo náš. Buď pozdraven ty, kdo v péči nás máš. Je německá říše mocnější než meč, Kyrilie, Kyrilia. Václave, buď tiše, modli se a kleč, Kyrilie, Kyrilia. Pokornou svou hlavu sehni k ramenům, Kyrilie, Kyrilia. Nevěř Boleslavu, bratru krutému, Kyrilie, Kyrilia. Sláva ti, vévodo náš, buď pozdraven ty, kdo v péči.

máš, buď pozdraven ty, kdo v péči nás máš. Sláva ti, vévodo náš, buď pozdraven ty, kdo v péči nás máš. Hodovali pili, Boleslav měl řeč, Kyrilie, Kyrilia. Václave můj milý, pozdvihni náš meč, Kyrilie, Kyrilia. Na Německu

0: Já se jmenuji Štěpán Kojan, hraju v kapele Kex už skoro 40 let a zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov.
1: Zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov, Petr Dudík, pijána všeho druhu. Ahoj.
2: Zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov, tady bicí Vence Suchej.
3: Zdravím všechny posluchače Basa, Keksu, Vence Kudrna

odlišuj. Přestáváme se na svým ostatním místě.

po horách a dlouze námět na písničku hledal. U zaprášených cest i na dálnicích z měst a po hospodách s traktoristy sedal. Na poutích vesnické zábavy viděl jsem a všude hráli muziku, co uši unaví z rádia.

bojů z Moravy zahřálo srdce i duši. Zůstali mi někde pod kůží,

tulaný pes, nevzal si ani kůrku chleba, kterou jsem mu dal. Lásku moji, kníže Igor si bere nad sklenkou vodky, hraju si s revolvérem, Havran usedá na střechy Petěrburku, čert, aby to zpral. Lásku moji, kníže Igor si bere

nad obzorem letí ptáci slepí v září červánku. Moje duše široširá stepy.

Ahoj, tady Michal David, já zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov, přeju vám krásný léto, žijte non-stop, prožívejte si svoji lásku z pasáže, svůj disco příběh a mějte svých pár přátel. Čágos!

0: Ahoj!
1: Ahoj!
0: My jsme kapela
2: Pipes and Pints!
0: A zdravíme rádio
3: Tloskov!
4: Yeah!

0: Ahoj lidi, zdraví vás Jirka Macháček na rádiu Tloskov.
1: Slunce kdesi mezi lesy spadlo do studánky, pámbu mlčí

své moudré oči ne, dej mi aspoň zemřít u tý, co vedle mě spočine. Bolest cítím, Bože krutý, chybí mi tvé doteky, dej mi aspoň zemřít u tý, s kterou budu na věky. Slunce kdesi, mezi lesy, spadlo do studánky, pámbu mlčí, asi čte si, tiše šustí stránky.

0: to, co tu běží, to je to, co tu běží, to je to, co tu běží, to je to, co tu běží, bík či nebík.
1: Yeah.

oděným, s výrazem hrůzy za mým stolem, usedl s parapletem roztaženým do široka na krabičce od cigaret.

Večer mi do pokoje přiletěla papírová vlaštovka. To mám z toho, že v zimě větrám, tak se mi zved a dal jí do tepla záblají výškovka. Pak jsem si prohlíd její křídla jemně, proč asi přilétla a proč právě ke mně. Byla s ahoj na sobotu a byla na ní otištěná hitovka. Nejhezčí dárek nemusí přinést vždycky děda Mráz. Vletí k vám oknem něco, co by létat snad raději nemělo. Někdo si vzpomněl, říkáte si, někdo na mě myslí. Nebo je to zas jenom špás? Tak či tak, když přiletí vlaštovka,

a tak jsem pálil archív svých písniček. To se Roura styděla. A když mi zbyl poslední papír, hned jsem viděl, co s ním udělám. Roh na roh šlo to bez problémů, jen jestli poletí, z toho měl jsem trochu trém. To ví přece každý, že co letí, na tom se vydělám. Mával jsem rukou z okna a ta vlaštovka doopravdy letěla. I když bralo jí to na stranu, asi jí tížilo.

0: Ahoj, tady Matěj a
1: Honza Homolovi
0: z kapely Vohnout. Zdravíme posluchače rádia
1: Tloskov.

vlastní krví slunce kreslí, na skla oken krajinky, odepšat se na zem snesly utahané vzpomínky, otvírám jim do přecíně, zouvají si botičky, neceženou do kuchyně, na slaninu z vajíčky.

kdy jsem pomáhal a kdy jsem zase škodil. Každá z nich je tou láskou s velkým L. Než se nají, tak jim stelu ve své noční košili. Snad si je moc pouštím k tělu, ale kam by chodili? Vykoupané, nakrmené, jdou si se mnou povídat, dokud nás hlad nezažene, jít se řádně nasnídat.

0: Zastal se.
1: Chlapci a děvčata, tady je Vilém Čok a chci vyslat nejkrásnější zdravici a chci zatloskat rádu Tloskov. Bravo a děkuji.

snášel z baru Fénix vedle divadla. Vyvádějí Mikuláše nahoře v bufetu, už se svítí

noc, ostravou sníh se snáší z báru se motají další Mikuláš. Je noc,

Čau, tady je opičí banda zrní a zdravíme všechny posluchače rádia.

0: vlastně to netančí a navíc nejsou místní.
1: Dobrý den, tady je Henrieta Hornáčková, herečka z Městských divadel pražských. Velice zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov.

Sahám si na duši, jestli jsem hrdina, anebo dezertér. V batůšku na zádech nosíme fotky svých blízkých. Střelka jde na jih a my musíme na sever. Nad hlavou ohňostroj zuří, ne, ještě nechce se umřít, ani jak hrdina, ani jak dezertér. Prokleté období lásek a nenávistí, proč si mi, Fauste, řekl, sáhni a ber? Podlaní žížala leze mi a já chtěl dožít zde na zemi trochu jak hrdina a trochu jak dezertér. Sbírám svou odvahu, ona je schoulená v blátě. Malinký vrcholek obrovských ledových ker. Oči mám bolestí podlité, kde je můj spasitel, který mi řekne, jsi hrdina a ne dezertér. Který mi řekne, si hrdina a ne dezertér.

štěstí brouka, i motýl vám to potvrdí. Ten, kdo vleze, na ní zmeze, snad dojetím se rozprdí. Letní louka je jako mouka, kterou pečeme na chleba. Všem snad zdá se při její kráse, že čím dál víc je potřeba. Vše mě pohladila, včera se mi zdálo, kopretina bílá, to není málo. Když jsem ležel u ní v té nejjemnější trávě, díval se, jak se

0: Tak to je velmi těžký. No já, než tak, jestli já něco, tak zkusím ještě opravit tam tu z té první půlky, jestli se mi to povede. Ono teď už to bude čím dál tím horší.
1: Ahoj, já jsem Krištof.
2: Ahoj, já jsem Zbyněk.
1: Zdravíme posluchače Rádia Tloskov a jsme kapela Portless.

0: zastavil a aniž by se představil, řekl mi doslova na mou věru.
1: Poslouchej, já tě těsně žeru.
0: Měl na hlavě divný vlasy a v uchu to cetná už nic. Řekla jsem si, je to asi
2: nejspíš nějakej cizinec.
3: Ale pane kanib,

0: mazej se učesat, zobáku.
1: Viktor Dyk z kapely Wow. Zdraví posluchače Rádia Tleskov. Mějte se jenom líp, líp, líp, líp, líp, líp. Wow.

0: Já se jmenuji Štěpán Kojan, hraju v kapele Kex už skoro 40 let a zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov.
1: Zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov, Petr Dudík, pijána všeho druhu. Ahoj.
2: Zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov, tady bicí Vence Suchej.
3: Zdravím všechny posluchače Basa, Kexu, Vence, Kudrna

lázeňské uličky, lázeňské úlety, pohádky pro dospělé, dvě ztracené kuličky.

že stačí tvůj dech. Za to, že odlítne, amor chce zpropitné, furt čeká, tak tropný mu nech. Číšníci zahání židle a stolečky pod střížky pizzerií. Odbíjí klekání zbloudilé ovečky, dnešní noc nepřeží.

Ahoj, tady Michal David, já zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov, přeju vám krásný léto, žijte non-stop, prožívejte si svoji lásku z pasáže, svůj diskopříběh a mějte svých pár přátel. Čágos!

a fízly z honorace a skromný úředníky a tvory bez svědomí a plazy bez páteře a život bez vědomí a lásku k nedůvěře.

a s hubou rozmlácenou, dnes zůstali jsme němí. Ne, nejsme na kolenou, rijeme držkou v zemi.

0: Ahoj!
1: Ahoj!
0: My jsme kapela
2: Pipes and Pines!
0: A zdravíme rádio
3: Tloskov!
4: Yeah!

0: století. Je spousta lidí, co nemají víc, spíš nic, ani na potřetí, spíš nic.
1: Ahoj lidi, zdraví vás Jirka Macháček na rádiu Tloskov.

rozpaků jsme plni. Od ruky k ruce celý stůl, sedíme v křeslech půl na půl a měsíc v záclonách se vlní. Ticho visící u stropu má křídla netopíra, noc vyskakuje z příkopu, ticho visící u stropu do hrnku

pohledy z očí do očí a tmu křižují blesky, jdou vlci dolů úbočím, pohledy z očí do očí a nebude už hezky.

podáme koně do slabin, ať rozběhnou se v trysku. A rudé plody jeřabin, když podnem koně do slabin, se mění zrnka písku. Sedíme v jednom pokoji s květinou v umyvadle, Slavkovské pole po boji. Sedíme v jednom pokoji

gitu.

0: الملك الحق المبين.
1: حمدا
0: طيبا قادرا مباركا.

Ahoj, dobrý den, já jsem Lucie Pernetová, zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov.

Bystrici na konci roku, dal jsem si několik loků. Po visce s ledem ležím teď s vředem, s angínou se streptokoků. Po visce s ledem ležím teď s vředem, s angínou ze streptokoků. A viděl jsem u Kutný hory plazit se i psena z nory. Dlouho se plazil, až dostal azyl, pije jak dám, ale s nory. Dlouho se plazil, pak dostal azyl, pije jak dám, ale z nory. A viděl jsem na Bílé hoře vylézat z brlohu tchoře. Brloch pak vzali, přejmenovali, smrad ale zůstal i v noře. Brloch pak vzali, přejmenovali, smrad ale zůstal i v noře. V bazaru pod Pražským hradem vexlujem, šmelíme, kradem. Po nějakým čase skončíme v base, alespoň neumřem hladem. Po nějakým čase skončíme v base, pokud nás nepustěj zadem. Poblíž

Doufajev do snu, že možná usnu u rumu bez Coca-Coly. Slečinka v obci spotorno.

0: srdce. Zažít krachy.
1: Nevadí.
0: Zažít nudu.

0: Ahoj, tady Matěj a
1: Honza Homolovi
0: z kapely Vohnout. Zdravíme posluchače rádia
1: Tloskov.

0: Příběh druhý, jak Radovan s Kateřinkou vymysleli psí ukolébavku. Jednou ráno tatínek vstal, otevřel okno do kořán, přehlédl oblohu od obzoru k obzoru a řekl: nebe jako vymetené, nezaprší a nezaprší. Sláva, to budeme muset zalejvat a kropit, zaradoval se Radovan. A hned se vysoukal z noční košilky a vzal si smeták, aby sundal z vysokého věšáku trenýrky a slaměný klobouček. Venku bylo krásně. Včely už byly v plné práci a z květů jim vykukovaly jen zadečky. V koruně lípy zpíval každý pták svou vlastní písničku a přece to šlo krásně dohromady. Pospěš si, zahuhlala hadice. Zalévat se má br... Hadice se zakuckala, jak na ní Radovan šlápl. Brzy ráno a nešlap na mě. Promiň, pohladil jí Radovan po hřbetě. Promiň, já nerad. Když chtěl zahradnický chlapeček otočit kohoutem, aby pustil vodu, ukázalo se, že když tatínek něco utáhne, je to skutečně utažené. Radovan musel přibrat na pomoc Kvika. A nevymyslel to špatně. Konec jeho řetězu provlékl kohoutem a pak společně se psem zabrali. Kvik se snažil. Od jeho zadních nožiček lítaly spršky hlíny, jak se snažil, a Radovan se snažil tak, že mu oči lezly z důlků. Takový nápor nemohl kohout samozřejmě dlouho vydržet a tak to vzdal a povolil. Proud vody škubnul hadicí, Radovan zvolal hurá a maminka, která opodál plela záhon, se šla převléknout, protože dostala studenou sprchu rovnou na záda. Promiň, mami, já nerad, řekl Radovan, protože věděl, že když někomu ublížíme a hned se omluvíme, je ta škoda rázem umenčená. Jak hadice pouštěla vláhu na hlávky salátu, občas nespokojeně zaprskala. To je v začátcích kropení normální, protože musí vykašlat vzduchové bubliny. Ale když to nepřestávalo, povídá Radovan, co to s tebou dneska je?
1: Zloděj, řekla hadice. Prsk, fuj, zloděj.
0: Zloděj? Kde?
1: Tady, prsk a tady.
0: Kropí hadice prázdná místa v zeleném záhonu. A je to pravda pravdoucí. Radovan zavře vodu a spěchá tu novinu ohlásit tatínkovi, který právě obsluhuje zákazníka. Tatínek, to se ví, zesmutněl. Tak to vidíte, pane, řekl. Takovou práci nám ten salát dal, než jsme ho v pařeništi ze semínek vypiplali a pak přesadili. Záda jsme od toho měli bolavá, kolena otlačená a pak si přijde takový nenechavec a klidně nám ho ukradne. Ale to je tím, že máme tak mizerného psa. Ve dne lelkuje a v noci spí jako pařez. Kvik asi dobře věděl, že se mluví o něm, poněvadž se schlíple odplížil do boudy a odtud jedním okem koukal a jedním uchem poslouchal. Ten pes musí z domu. Někomu ho dáme a koupíme si pořádného hlídače, rozhodl se tatínek a podal zákazníkovi svazek řetkviček. A ten zákazník vám pojednou na Kvika tak divně pohlédl a řekl: mně by se ten váš pes líbil. Mně by nevadilo, že nehlídá. A při těch slovech se olízl. Tak si ho vemte, vykročil tatínek k boudě. Ale v té chvíli se mu Radovan pověsil na nohu. Tatínku, prosím tě, ještě to s ním zkusíme, zaškemral upěnlivě. On už bude hlídat. Viď, Kviku, že budeš ode dneška strašně hlídat. Na ta slova Kvik zalezl do boudy celý.
1: Zeptejte se zítra, pane, řekl tatínek. Ještě mu dáme možnost.
0: Dobře, psi já mám moc rád, odpověděl sladkým hlasem zákazník a nejhorší bylo, že se zase olízl. Za plotem zahradnictví se ozvalo slabé brzání a pískání a to už Radovan věděl, kdo to přichází a přijíždí na návštěvu. Kateřinka se svým kočárkem, který by potřeboval namazat. A my si musíme říct, kdo je Kateřinka. Je pihovatá, brýlatá a krásná. Bydlí na sídlišti až v 11. patře věžáku, což je tak vysoko, že ani ptáci tak vysoko nehnízdí.
1: Kateřinka občas sejde sem do zahradnické nížiny, buď aby koupila salát, mrkev či kedlubny, nebo jen tak, aby navštívila Radovana. A když někdo chodí za někým jen tak, aby ho viděl, pak je proto jediné vysvětlení, že ho má rád. Kateřinko, zajásal Radovan, ty mi jistě pomůžeš, protože jsi moje jediná a nejlepší kamarádka. My musíme našeho Kvika ukolíbat, aby se pořádně vyspal a v noci byl vzhůru a hlídal. Tak ho uspíme, řekla na to Kateřinka. A hned vyndala z kočárku svou mrkací panu a uslala ji ve stínu psí boudy. Místo mrkačky uložili děti do kočárku Kvika a přikryli ho peřinkou s krajkami. Znáš nějakou psí ukolébavku? Napadlo Radovana. Neznám, ale vymyslím. Děti strkali kočárek tam a zpátky přes drny, aby to hodně drncalo, protože čím víc to drncá, tím dřív se dítě utrmácí k spánku. A Kateřinka zatím vymýšlela ukolébavku. Spinkej, spinkej, pse, začala. Kvik v kočárku zakňučel. Nekňuč, netrap se, zaspívala holčička a otočila se na Radovana, jestli se mu to líbí. Toho otočení využil pes k tomu, že tiše opustil kočárek a zmizel v boudě. Zavři svá víčka, pokračovala Kateřinka ve zpěvu. Dej si šlofíčka, dokončil ukolébavku Radovan. A máme to. A potom děti posílali kočárek jeden druhému a procítěně to zaspívali v celku. Spinkej, spinkej, pse, nekňuč, netrap se, zavři svá víčka, dej si šlofíčka. Kateřinko, to je tak výborná ukolébavka, pochvaloval si tiše Radovan, že bychom s ní možná uspali i Bernardína. Podíváme se, jak spí. Děti opatrně odhrnuli peřinku. Když zjistili, co my už víme, že po Kvikovi zbylo na polštáři jen pár chlupů, Radovan rozčileným hlasem zvolal: Kviku! Po chvíli váhání vystrčil pes z boudy hlavu, provinilýma očima o chlapečka zavadil a pak se radši díval jinam, jak to dělá každý, kdo nemá čisté svědomí. To je ostuda, popadne ho Radovan a znovu ho vsadí do kočárku. My se tady s tebou uspáváme, ukolébavku ti složíme a ty se takhle odvděčuješ. Okamžitě koukej spát. Když mu děti znovu přespívali psí ukolébavku a nahlédli do kočárku, ukázalo se, že Kvik okusuje chrastítko. Dobře, jak chceš, řekl Radovan a vyhodil psa ven. V noci budeš ospalej, žádnýho zloděje nechytíš a půjdeš od nás pryč k tomu pánovi, co se olizoval. Ach jo. A měl bohužel pravdu. Ráno byla v záhonech salátu další vykradená místa a Kvik za celou noc nezaštěkal. Tak já se jdu zeptat na toho pejska. Olízl se hned po ránu ten divný zákazník. Tatínek odvázal Kvika od boudy a řekl, tady ho máte, takový pes není v zahradnictví k ničemu. Radovan se na to smutně díval a pak to nevydržel a znovu se tatínkovi pověsil na nohu. Tatínku, dneska v noci toho zloděje chytí, to ti slibuju. Tatínek si změřil závaží na své noze a pak řekl, kvůli tomu dítěti počkáme do zítřka, pane. Psi já mám rád, řekl zákazník. Tenhle vypadá, že je dobře živený. Sehnul se, že si na Kvika sáhne, ale ten se po něm zlověstně ohnal a zalezl do boudy. Vy si jistě říkáte, jak mohl Radovan tatínkovi slíbit, že příští noci ten jejich nehlídač oka nezamhouří. Říkáte si, leda, že by měl v hlavě nějaký důmyslný plán. A taky, že měl. Přímo nad vchod Kvikovy boudy zatloukl hřebík a na ten hřebík zavěsil zvonec. Od toho zvonce natáhl dlouhý provázek a zavedl ho oknem až do své postýlky. Když dostal od maminky pusu na dobrou noc, přivázal si konec provázku k noze a klidně usnul. Věděl totiž, že bude mít jako vždycky živé sny. A ty právě potřeboval. Na Kvika taky šlo spaní. Jak to měl ve zvyku, pohodlně si položil hlavu na tlapky a zavřel oči. Ale zrovna té chvíli měl Radovan živý sen. Zdálo se mu, že ho chce klovnout obrovská slepice. A jak s ní začal zápasit, mlel sebou na postýlce tak, že zvonek nad Kvikovou hlavou zvonil jako blázen. Ospalý pes zvedl hlavu. Když mu zase poklesla, snesl se na Radovana další živý sen. Byl to sen potápěcí. Chlapeček plaval mezi vodními rostlinami a kopal nožičkama, aby unikl chobotnici s jedním okem uprostřed čela, což mělo za následek, že se zvonek nezastavil. Kvik začal tušit, že se dneska nevyspí a mrzutě zazýval. A v tom se to stalo. Noční vánek mu zanesl do čenichu podezřelý pach. Pes zavětřil a zjistil, že je to pach ostrý a to zlodějský. Okamžitě se rozštěkal na poplach a blesku rychle se rozhodl, že se utrhne ze řetězu. Utrhl se i s řetězem a neohroženě vyrazil na pachatele. Okna v zahradnickém domku se rozsvítila, tatínek noční košili a s dlouhou baterkou v ruce se vřítil ven a posvítil ptáčkovi do obličeje. A víte, kdo to byl ten zloděj? Hugo. Ano, zlý výrostek Hugo. Že se nestydíš, holomku, řekl smutně tatínek. Zloděj salátu. Zítra to ohlásím ve škole a dostaneš dvojku schování. A kdo ví, jestli ne trojku, poněvadž si tu už po třetí. Když dal Hugovi tvrdou zahradnickou dlaní záhlavec, přehodil ho přes plot a šli spát. Když procházeli kolem psí boudy, řekl Radovan, tatínku, že Kvika nedáme pryč. Necháme si ho, jelikož se osvědčil, řekl tatínek a uznale psa pohladil. Pak zakopl o nějaký provázek. V boudě to zazvonilo, tatínek se usmál, podíval se na svého synka a pohladil ho také. To jsme si zase užili světa, vzdychl šťastně Radovan, když se uložil do vyhřáté postýlky. A jak si tak na všechno vzpomínal, ve spánku se usmíval.

0: dále stejně učil.
1: Prostě půjdeš na jinou školu. Nepůjdeš? Půjdeš na jinou školu. Nepůjdeš? Nepůjdeš? Nepůjdeš? Nepůjdeš?
2: Krasové. Zločinci.